Posloucháte Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel, že můj svět se

0: osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál rádiu Liza Stansfield, necelé 3 minuty před 6 hodinou, už máme připravené první dnešní zprávy a po nich zaspívá Nick Kershaw, Sabrina anebo Kylie Minogue. Budeme vám hrát opět to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody 2 osobáků na silnici 152 u Modřic na Brněnsku. Průjezd je tady možný s opatrností a zdrží vás nehoda na silnici 129 Humpolci na Pelhřimovsku. Signál rádio přeje šťastnou cestu. Na, na, na.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký květnový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vítejte u prvních dnešních zpráv. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se Saar na Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Podnikatel Zdeněk Bakala přestane od příštího roku sponzorovat knihovnu Václava Havla. Nesouhlasí s tím, jak ji řídí ekonom Tomáš Sedláček. Skončit chce k začátku září i celý 17členný tým instituce. Uvádí to server Seznam zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené.
0: Co se děje v regionu?
2: Jednání o novém územním plánu radní hlavního města přerušili a hlasují dnes. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Nahradit by měl nynější územně plánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole. Návrh si zájemci mohou prohlédnout na speciálním webu, který magistrát spustil. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čtvrtý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku odehrají čeští hokejisté. Sledovat ho bude Petr Plintovič.
3: Češi mají po třech zápasech ve skupině 7 bodů a po skalpu silných Švédů čeká výběr Radima Rulíka papírově slabší soupeř. Od 16:20 změříme síly s Itálií, která je zatím bez bodu. S Itálií česká reprezentace nikdy neprohrála a vítězství by znamenalo další krok směrem ke čtvrtfinále.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, přechodně až zataženo a po ránu se mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Lokálně na západě Čech, postupně i jinde, čekáme srážky ve formě občasného deště nebo přeháněk. A také na Moravě a ve Slezsku, kde se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Naladili jste si Signál Rádio a teď po 6. hodině startuje dnešní ranní vysílání, kterým vás bude provázet Jirka Svoboda. Ani jsme se nenadáli a už jsme v polovině dalšího pracovního týdne. Budeme rádi, když ten nový den zahájíte s námi. Nabídneme čerstvé aktuality, zajímavosti a hity osmdesátek. Prostě mix toho, abyste měli přehled, co se kolem nás děje a ještě se nabili pozitivní energií z naší hudby. Tak ještě jednou dobré ráno vám všem a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno se Signál rádiem. Dnes jsme se všichni probudili do středečního rána s datem 20. května. Jestli znáte nějakého Zbyška, tak mu nezapomeňte popřát k svátku. Toto jméno má u nás skoro 8 000 nositelů. Oslavencem by byl například zpěvák a muzikant Joe Cocker nebo někdejší miliardář Petr Kellner. A dnes slaví fotbalový brankář Petr Čech, někdejší československý tenista Tomáš Šmíd a kulaté 80. Dnes slaví hudební legenda zpěvačka Cher. Proto si od ní za chvíli zahrajeme jeden z velkých hitů a my ostatní můžeme oslavovat například Světový den včel anebo Den červených tenisek. Tak krásnou středu.
1: Signál rádio.

0: Přeju vám krásné ráno se Signál rádiem. Víte o tom, že dnešek je 140. dnem letošního roku, no a začíná dost různorodým počasím. Na Českém je dnes ráno na západě oblačno, ale na východě většinou jasno a teploty měříme od 7 do 11 stupňů. Nejteplejší ráno je v Ústí nad Labem a Plzni, kde měří 11 stupňů, Praha a Pardubice mají 10 a Brno nebo Olomouc startují den na 8 stupních. Od západu přichází na naše území oblačnost, která postupně přinese srážky ve formě občasného deště. Na Moravě se k večeru čekají i možné bouřky. Maximální teploty dnes vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů. Tak přeju krásný jarní den se Signál rádiem a tohle už je FR David.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno se blíží k 6:30, na Signál rádu nám za chvíli zaspívá Michal David, ale ještě vám prozradím, jaké události dnešek přinese.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme ministra zahraničních věcí státu Izrael Gideona Sára. Dnes je poslední den, kdy musí zaměstnavatelé poprvé odeslat jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele za duben. Toto odeslání navíc není jediné, které firmy čeká. Do konce června budou muset zaměstnavatelé podat hlášení také zpětně za období od ledna do března. Premiér Andrej Babiš bude dnes na ministerstvu obrany jednat s ministrem Jaromírem Zunou. Ministr mu má představit novou koncepci armády. Dnes dojde v severočeských Krapčicích na Litoměřicku k otevření 3 nových komunitních domů pro seniory pod záštitou prezidenta republiky. Akce se zúčastní první dáma Eva Pavlová. Dnes se ve Valštejnské zahradě Senátu České republiky bude konat akce Rekordman roku, tedy slavnostní předání výročních rekordmanských cen agenturou Dobrý den z Pelhřimova. První jahodárny dnes spouští samozběry, například ta v pražských Kunraticích. Další pěstitelé se přidají na přelomu května a června. V Liberci dnes začíná akce Mystery Box, kdy zájemci nakupují nevyzvednuté zásilky z online objednávek, aniž by dopředu věděli, co je uvnitř. Akce potrvá v jednom ze zdejších obchodních center do 22. května. A ve Švédsku pokračuje hokejové mistrovství světa, kde dnes český tým hraje proti Itálii. Začátek zápasu je v 16 hodin a 20 minut.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Radio
0: a hrajeme to nejlepší z 80.

Do nového dne nám na Signál Rádiu pomohla vstoupit také zpěvačka Kim Wilde. Za chvíli už nahlédneme na zpravodajské weby a prozradím vám, jakého výjimečného hosta dnes budeme mít na rozhovoru. No a do 7. hodiny další hudba, která vám dodá energii, mimo jiné Whitney Houston nebo Ricky Epovery. Tak krásnou středu 20. května.

0: I'm Every Woman, zpívala nám na Signálu zpěvačka Whitney Houston. Připravte se teď po ránu na různorodé počasí podle toho, kde se nacházíte. Nad Českem je totiž na západě oblačno a na východě většinou jasno a teploty měříme od 7 do 11 stupňů. Nejteplejší ráno je v Ústí nad Labem a v Plzni, kde měří 11 stupňů, Praha a Pardubice mají 10 a Brno nebo Olomouc startují den na 8 stupních. Od západu přichází na naše území oblačnost, která postupně přinese srážky ve formě občasného deště. Na Moravě se k večeru čekají i možné bouřky a maximální teploty dnes vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů. Tak to vypadá na takový běžný normální jarní den, tak snad vám ho teď zpříjemní i zpěvačka Roxanne.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Do nového dne vstupujete se Signál rádiem a do 7 hodiny nám zaspívají Babies Gang a nebo Ricky Povery, ale ještě nahlédneme na zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Guvernér České národní banky Aleš Michl je připraven držet sazby výš a delší dobu, pokud se ukáže, že by Česku hrozil návrat vysoké inflace. Rychlé zadlužování státu, které spustila současná vláda, povede k inflaci a je to podle jeho slov špatně. Guvernér Michl také zopakoval, že cesta k lepšímu stavu státního rozpočtu i celého hospodářství vede podle něj přes transformaci celé ekonomiky do služeb. Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epic. Prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej zahájí dnes, kdy oznámí i ceník. Cena malého městského crossoveru bude podle předsedy představenstva Klause Zelmera začínat kolem 26 tisíc eur, tedy asi 632 tisíc korun. Česká veřejnost se k tradičnímu pojetí manželství jako nezbytné podmínky partnerského soužití nebo rodičovství staví spíše rezervovaně. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Většina Čechů míní, že pokud rodina nefunguje, rozvod je přijatelným řešením. S tímto výrokem souhlasili 4/5 lidí. Pro více než 2/3 je v pořádku, kdy spolu lidé žijí, aniž by plánovali sňatek. A fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanoníři včera sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu. Londýnský celek si díky tomu připsal celkově 14. titul.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio a už dnes se můžete v našem vysílání těšit na další zajímavý rozhovor. Tentokrát se u našeho mikrofonu zastaví scénárista a režisér i občasný herec Jan Svěrák. Přestože už překročil 60 a doma na polici má Oscara i smečku Českých lvů, pustil se do dalšího díla. Kolia, Obecná škola, Vratné lahve nebo Tmavomodrý svět, to jsou poklady české kinematografie. Před premiérou je jeho novinka Pět švestek. No a tak nejenom o ní bude řeč v dalším rozhovoru Luboše Dvořáka. Nenechte si tedy ujít zajímavé povídání s Janem Svěrákem u nás na Signál Rádio už dnes po 10. hodině.
1: Je to

0: První hodinu dnešního rána na Signál rádiu zavřeli Babies Gang a jejich happy song a my s Luckou Sinkovou jsme taky happy jak dva grepy, viď? Ahoj, dobré ráno.
1: Ježíš, to jsem dlouho neslyšela tuhle hlášku, hezký všem.
0: Tak já jsem si všimnul toho, dneska jsem si to uvědomil cestou do rádia, že vlastně už svítá dřív, že už dorážím za světla, což vlastně ještě před pár týdny bylo za tmy. A já jsem teda zjišťoval, jak to je s délkou toho denního světla. Tak od zimního slunovratu se nám den prodloužil už zhruba o 7,5 hodiny. Nezdá se to, ale opravdu 7,5 hodiny.
1: Jo, já to vnímám úplně stejně, akorát jsem to zaregistrovala o chlup dřív. Ale je to tak, ano.
0: Dorážíš až trošku později za mnou do rádia.
1: O malinko, o kousíček, o pár minut, ale to světlo opravdu jako začíná brzo a je i dlouho vidět, je to bezvadný.
0: Je to tak, ono to má určitě vliv i na přísun pozitivní energie a prý to zlepšuje náladu, takže prý jsme teď veselější než v zimě.
1: Věřím tomu, to světlo působí, no. Co ve zprávách, že jo? To taky bude působit. O čem bude dnes ráno jednat Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou, uslyšíte za okamžik a schůzku mají i šéf ovocnářů Martin Ludvík a ministr zemědělství.
0: Výborně, a po zprávách nám bude zpívat dnešní oslavenkyně Cher, které je 80 let, taky Michael Jackson, a CC Catch vypadá pořád na 40. Budeme si hrát ty nejlepší osmdesátky.
1: Jak to dělá, veď?
2: Signál rádio doprava.
0: Osobní a nákladní auto havarovaly na dálnici D8 na 18. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Průjezd je možný s opatrností. Záchranka zasahuje u sraženého chodce na silnici 101 u obce Zápy na Praze východ a ještě pozor na nehodu na silnici 9 v České Lípě. Tam to vyšetřuje policie. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál rádia.
3: Přestože scénárista a režisér i občasný herec Jan Svěrák překročil 60 a doma na polici má Oscara i smečku Českých lvů, pustil se do dalšího díla. Kolia, obecná škola Vratné lahve nebo Tmavomodrý svět jsou poklady české kinematografie. Před premiérou je jeho novinka Pět švestek. A tak nejen o ní bude řeč v dalším rozhovoru Luboše Dvořáka. Nenechte si ujít zajímavé povídání s Janem Svěrákem u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.
4: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
6: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
7: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
2: Když slyšíš tohle...

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Pěkné středeční ráno s datem 20. května přeje Lucie Sinková. Andrej Babiš bude dnes ráno jednat s ministrem obrany Jaromírem Zúnou o nové koncepci české armády. Schůzka je plánována bez výstupu pro média. Zúna včera předestřel, že na základě diskuse a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální podoby. Následně bude ve standardním připomínkovém řízení a poté ho dostane k projednání i schválení Bezpečnostní rada státu. Šéf ovocnářů Martin Ludvík se dnes setká s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem. Hlavním tématem budou škody na úrodě způsobené jarními mrazy. Podle předběžných odhadů z minulého týdne utrpěla největší ztráty úroda jablek. Chladné počasí zasáhlo také rané brambory nebo zelí. Při lyžování na ledovci v kanadských Skalistých horách zahynul 38letý český občan. Muž minulý týden nepřežil pád do ledovcové trhliny hluboké 25 metrů. Podle policejního mluvčího je zemřelým 38letý občan České republiky, který žil v provincii Britská Kolumbie. Ruský vládce Vladimir Putin se setká s čínským protějškem Xi Jinpingem. Hovořit mají o mezinárodních a regionálních otázkách nebo o navrhovaném novém plynovodu Síla Sibiře 2.
0: Co se děje v regionu?
2: Nedávný žhářský útok na halu zbrojařské firmy v Pardubicích má dohru i v hlavním městě. Praha zrušila přidělení dotace ve výši 350 tisíc korun spolku kolektiv Tadamun, kterou schválila už dříve v rámci programu podpory aktivit národnostních menšin. Důvodem je skutečnost, že jeden ze zakladatelů této neziskové organizace byl obviněn v souvislosti se zmíněným žhářským útokem. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dnešní večer určí vítěze fotbalového poháru. Bude u toho i náš sporťák Petr Plintovič.
3: Finále se po 6 letech vrací na neutrální půdu, konkrétně do Malšovické arény v Hradci Králové, kde si o trofej v Molkapu zahrají od 18 hodin Jablonec s Karvinou. Vítěz navíc získá jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
0: Signál Radio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, přechodně až zataženo a po ránu se mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Lokálně na západě Čech, postupně i jinde, čekáme srážky ve formě občasného deště nebo přeháněk a také na Moravě a ve Slezsku, kde se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Radio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Radio. Signál Radio.
4: Dobré ráno, bylo 7 hodin, na Signál Rádiu posloucháte středeční vysílání s datem 20. května. Svátek dneska slaví Zbyšek a oslavencem by byl například zpěvák a muzikant Joe Cocker nebo někdejší miliardář Petr Kellner. Oslavencem je fotbalový brankář Petr Čech, taky někdejší československý tenista Tomáš Mít a kulaté osmdesátiny slaví hudební legenda zpěvačka Cher. A tak jak jinak začít tuto hodinu než jedním z jejich hitů? Hezké ráno a příjemný poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Jste se Signál rádiem, dnes je 20. května a v roce 1873 to byl den, kdy si Levi Strauss nechal patentovat rifle. Pojďme si teď připomenout i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byla v roce 2006 dokončena výstavba čínské přehradní nádrže Tři soutězky. Jedná se o největší hydroenergetický projekt na světě. V roce 1927 se uskutečnil první přelet Atlantského oceánu bez mezipřistání. Americký pilot Charles Lindbergh to zvládnul za 33 hodin a 29 minut. V roce 1900 jsme si jako národ odbyli olympijskou premiéru. V Paříži začaly druhé moderní olympijské hry. Poprvé jsme se na nich zúčastnili jako samostatná reprezentace pod hlavičkou Rakousko pomlčka Češi. V roce 1498 portugalský mořeplavec Vasco de Gama objevil cestu po moři do Indie, kterou původně hledal Kolumbus. A v tento den se v roce 1310 po pádu Římské říše začaly vyrábět boty přesně podle tvaru nohy. Do té doby totiž nebylo zvykem vyrábět boty levé a pravé.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Krásné středeční ráno se Signa Rádiem. Počítejte s tím, že nad Českem je dnes ráno na západě oblačno, na východě většinou jasno a teploty měříme od 7 do 11 stupňů, ale budou rychle stoupat. Od západu přichází na naše území oblačnost, která postupně přinese srážky ve formě občasného deště. Na Moravě se k večeru čekají i možné bouřky a maximální teploty dnes vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů. To jsou, myslím, teploty, které potěší každého. Tak hezký den.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Skupina Balet na Signál Rádiu, před půl osmou ještě třeba Samantha Fox a také 20. květnový den bude plný událostí. Tady jsou některé z nich.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme ministra zahraničních věcí státu Izrael Gideona Sára. Dnes je poslední den, kdy musí zaměstnavatelé poprvé odeslat jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele za duben. Toto odeslání navíc není jediné, které firmy čeká. Do konce června budou muset zaměstnavatelé podat hlášení také zpětně za období od ledna do března. Premiér Andrej Babiš bude dnes na ministerstvu obrany jednat s ministrem Jaromírem Zunou. Ministr mu má představit novou koncepci armády. Dnes dojde v severočeských Krapčicích na Litoměřicku k otevření tří nových komunitních domů pro seniory pod záštitou prezidenta republiky. Akce se zúčastní první dáma Eva Pavlová. Dnes se ve Valčtinské zahradě Senátu České republiky bude konat akce Rekordman roku, tedy slavnostní předání výročních rekordmanských cen agenturou Dobrý den z Pelhřimova. První jahodárny dnes spouští samozběry, například ta v pražských Kunraticích. Další pěstitelé se přidají na přelomu května a června. V Liberci dnes začíná akce Mystery Box, kdy zájemci nakupují nevyzvednuté zásilky z online objednávek, aniž by dopředu věděli, co je uvnitř. Akce potrvá v jednom ze zdejších obchodních center do 22. května. A ve Švédsku pokračuje hokejové mistrovství světa, kde dnes český tým hraje proti Itálii. Začátek zápasu je v 16 hodin a 20 minut.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl osmé nám na Signarádu dospívala Samantha Fox a už se tady chystají Laidback, Milli Vanilli anebo Black Box.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nákladní auto a bagr se srazily na silnici 284 u obce Stružinec na Semilsku. Záchranka zasahuje v Praze na Řeporýské u křižovatky s Radlickou. Tady se srazily dvě auta a nehoda se zraněním komplikuje provoz na silnici 610 u Debře na Mladoboleslavsku. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Dopravní servis Signál rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty.
2: Poslouchejte Signál rádio
1: a ujíždějte s námi na 80.

Přeju vám krásné ráno se Signál rádiem. Určitě byste nás měli poslouchat dál, protože ani dnes nevynecháme soutěž. Tento týden až do pátku hrajeme o doplněk stravy kloubní výživu Galadrink Extra. Vyhrát u nás můžete balení rovnou na celé 3 měsíce užívání. Stačí dobře poslouchat, před 8:30 se dovolat na číslo 910 260 910 a odpovědět správně na soutěžní otázku. No a pak už bude výhra vaše. No a vaše namáhané a bolavé klouby vám za to poděkují. Detaily k soutěži i Galadrinku najdete na našem webu signalradio.cz.

0: Na Signál Rádiu jsme si dali trochu tanečních rytmů z Itálie, to byla skupina Black Box. No a nad Českem je dnes ráno na západě oblačno, na východě většinou jasno a teploty měříme od 7 do 11 stupňů. Od západu přichází na naše území postupně oblačnost, která přinese srážky ve formě občasného deště a na Moravě se k večeru čekají i možné bouřky. Maximální teploty dnes vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů a podle dosavadních modelů to vypadá, že v příštích dnech už vstoupíme do letních teplot. Máme se tedy na co těšit. Teď přicházejí zpívat Aháči.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: skupina AHA v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli ABBA nebo Weather Girls, ale teď tu máme něco pro milovníky rychlých kol a vůně benzínu. Už tuto neděli bude v Ranov u Brna hostit mezinárodní motokrosové závody. Oblíbené místo je vyhledávaným cílem celých rodin a Ranov je známý svojí členitostí a skvělým přehledem pro diváky. Detaily přidá Luděk Savana Urbánek.
1: Milovníci rychlých kol, vůně benzínu a bláta za ušima si už tuhle neděli přijdou na své. Vranov u Brna bude opět hostit národní závody. Oblíbené místo je vyhledávaným cílem celých rodin. Vranovská trať je známá svou členitostí a skvělým přehledem pro diváky. Motokrosové závody budou v několika kategoriích. MX1, což je královská třída silných strojů s nejzkušenějšími jezdci. MX2 jsou dravé souboje nastupující generace a také vysoké tempo. 125 dvoutakty, to je juniorská kategorie, kde se rodí budoucí hvězdy. No a samozřejmostí je veterán, legendy motokrosu, které stále drží plyn na doraz. Zázemí pro diváky je připraveno, v celém areálu je zajištěno bohaté občerstvení. Pro fanoušky je k dispozici prostorné parkoviště přímo u areálu a několik diváckých zón, ze kterých uvidíte ty nejdelší skoky na technických pasážích. Luděk Savana Urbánek, Blansko.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Přeju vám hezký začátek nového dne se Signál rádiem. Už tady mám připravenou dobrou zprávu, která nás dnes zavede do Ústí nad Labem.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Hala v pavilonu Šelem v Ústecké zoologické zahradě se dočkala nutné rekonstrukce. Úpravy budovy ze 70. let minulého století se mimo jiné týkaly také střechy, které bylo nutné udělat po loňské havárii, kdy spadl stropní podhled. Víc nám k tomu poví ředitelka zahrady Ilona Všenková.
3: Ta hala prošla významnou opravou a modernizací. Tento objekt jsme tedy, myslím, významně posunuli a povýšili, ať už po designové stránce, tak samozřejmě po stránce edukační. A to, proč jsme to dělali, to je ta chovatelská složka toho pavilonu, kdy jsme si konečně v rámci těch úprav mohli dovolit vzít sem 3 druhy ochranářsky zajímavých taxonů šelem, které jsme konečně schopni v těchto podmínkách množit.
0: Do budoucna chystá Ústecká zoologická zahrada kompletní přestavbu, na kterou vzniká projekt. V pavilonu šelem jsou nyní 3 chovné páry, jde o medvědy malajské, irbise a také levharty ceylonské. Tak se na ně někdy zajďte podívat.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Na Signál rádiu to právě roztáčely takové korpulentní dámy, říkali si Weather Girls, tedy Rosničky i Training Man. Lucka Sinková je se mnou ve studiu.
1: Já jsem se k ním přidala, proto se usmívám.
0: Jo, takhle, jo, takhle. Oni teda zpívali víceméně o dešti, ale toho deště se dočkáme dneska jenom tak jako zběžně, lehce, místy. A ty další dny vypadají, že by do Česka už mohlo přijít skoro léto.
1: Já jsem
0: koukala.
1: Ze zimy
0: do léta. Takový skok bude teďko.
1: No. Od pátku snad do neděle opravdu hic bude. To budem zase říkat.
0: 20 stupňů.
1: Hic, Cecilko, hic.
0: Jo. Ne, já si myslím, že to jsou velmi jako příjemné vyhlídky do těch dalších dnů. Přeci jenom, komu by se chtělo někde mrznout, klepat kosu, že jo?
1: Jo. Máš pravdu. I když prostě, když je zase moc vedro, tak taky nadáváme, že jo? No, prostě nevíme, co chceme občas. Nejenom s tím počasím.
0: Zmrzka to vyřeší.
1: Včera jsem si dala čivač. No, já jsem to nevydržela a skákla jsem a dala jsem si 4 druhy. Ale počkej, to mi dali od každého jenom trošičku, jo, naštěstí.
0: Jo, nezamluvej to, radši nám řekni, co bude ve zprávách.
1: už to nevysvětlím. Tak u soudu dnes pokračuje projednávání kauzy Dozimetr. Kdo bude dnes vypovídat, prozradíme. A Češi mají po 3 zápasech ve skupině 7 bodů. A dnes odpoledne je čeká papírově slabší soupeř. Všichni víme Itálie.
0: A po zprávách v další hodině Roy Orbison, Blue Systema nebo Alphaville budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio doprava.
0: Nehoda komplikuje provoz na dálnici D3 na 108. kilometru ve směru na České Budějovice a ještě Praha, ulice 5. května ve směru na centrum. Tady vás drží nehoda osobního a nákladního auta. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěknou středu vám všem přeje Lucie Sinková. Vítejte u dalších zpráv. U soudu dnes pokračuje projednávání kauzy Dozimetr, ve které by měl vypovídat současný generální ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy Ladislav Urbánek. Svědčit měl už v březnu, tehdy ale bylo jednání kvůli absenci přísedícího odloženo na dnešek. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude v Praze s českým protějškem Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se Saar na Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Europoslanci budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků.
0: Co se děje v regionu?
2: Trh letních brigád se v hlavním městě postupně proměňuje. Společnosti už nehledají zaměstnance nebo brigádníky, pro které je rozhodující pouze výše odměny, ale hledají flexibilní pracovníky a nabízí třeba i zkrácené úvazky. Výše odměny je v hlavním městě také jiná. Zatímco v Česku si brigádníci vydělají od 135 až do 160 korun za hodinu, tak v Praze je to od 150 až ke 250 korunám. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čtvrtý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku dnes odehrají čeští hokejisté. Sledovat to bude Petr Plintovič.
3: Češi mají po třech zápasech ve skupině 7 bodů a po skalpu silných Švédů čeká výběr Radima Rulíka papírově slabší soupeř. Od 16:20 změříme síly s Itálií, která je zatím bez bodu. S Itálií česká reprezentace nikdy neprohrála a vítězství by znamenalo další krok směrem ke čtvrtfinále.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne se stejně jako včera vytvoří oblačnost s lokálními přeháňkami a ojedinělými bouřkami. K večeru se oblačnost místy zmenší až na skoro jasno. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: S 8 hodinou pokračuje ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli vyrazíme na pivo. Vypadá to, že náš národní nápoj je v ohrožení. Víc prozradím za pár minut a chci vám taky připomenout, že před 8:30 budeme soutěžit. Opět je ve hře doplněk stravy klubní výživa Kela Drink Extra na 3 měsíce užívání. Telefon 910 260 910. Mějte proto připravený, abyste se mohli do soutěže včas dovolat. Zdraví vás Jirka Svoboda a přeju dobré ráno.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné signál rádio a mluvit teď budeme chvíli o našem národním nápoji. Zdá se, že piva pijeme čím dál tím méně. České a moravské mini pivovary loni uvařily 383 tisíc hektolitrů piva, což bylo meziročně o 8 tisíc hektolitrů méně. Víc prozradí prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Voldřich.
1: České mini pivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 mini pivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni. V loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
0: Podle statistik z loňského roku se u nás vypije 121 litrů piva na osobu za rok, což je momentálně na historické minimum.
2: Signál Rádio vám přeje.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Teploty v Česku stoupají, ale na rok 2022 mít nebudeme. Tehdy totiž v pražském Klementinu naměřili téměř 31 stupňů. Nám teď ráno ještě hlavně na východě svítí slunce, ale už od západu přichází na naše území oblačnost, která postupně přinese srážky ve formě občasného deště. Na Moravě se k večeru čekají i možné bouřky. Maximální teploty dnes vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů Celsia. A můžu vám slíbit, že v dalších dnech teploty rychle porostou až na letní hodnoty.
1: Ráno

0: Na Signál Rádiu skupina Blue System, blížíme se k 8:30, za chvíli si dáme Alphaville a po nich soutěž o Gala Drink Extra, tak si připravte telefony s číslem 910 260 910, ale předtím jako vždy malý přehled témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio, o čem se mluví, o čem se píše.
0: Guvernér České národní banky Aleš Michl je připraven držet sazby výš a delší dobu, pokud se ukáže, že by Česku hrozil návrat vysoké inflace. Rychlé zadlužování státu, které spustila současná vláda, povede k inflaci a je to podle jeho slov špatně. Guvernér Michl také zopakoval, že cesta k lepšímu stavu státního rozpočtu i celého hospodářství vede podle něj přes transformaci celé ekonomiky do služeb. Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epic. Prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej zahájí dnes, kdy oznámí i ceník. Cena malého městského crossoveru bude podle předsedy představenstva Klause Zelmera začínat kolem 26 tisíc eur, tedy asi 632 tisíc korun. Česká veřejnost se k tradičnímu pojetí manželství jako nezbytné podmínky partnerského soužití nebo rodičovství staví spíše rezervovaně. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Většina Čechů míní, že pokud rodina nefunguje, rozvod je přijatelným řešením. S tímto výrokem souhlasili 4/5 lidí. Pro více než 2/3 je v pořádku, kdy spolu lidé žijí, aniž by plánovali sňatek. A fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanoníři včera sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu. Londýnský celek si díky tomu připsal celkově 14. titul.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio a je tady soutěž o 3měsíční kůru kloubní výživy, o originální doplněk stravy Geladrink Extra. Kloubních výživ je na trhu hodně a není jednoduché se v nich orientovat. Zkusíme vám poradit. Je to podobné, jako když se u potravin díváte třeba na obsah masa nebo cukrů. Ale jak je tomu u kloubních výživ? Tam záleží především na množství bioaktivních kolagenních peptidů, protože ty jsou přímo stavebními kameny kloubní chrupavky. Na webu www.orlink.cz najdete srovnávací tabulku, která může být pomocníkem ve vaší orientaci. Česká firma Orlink své výrobky vyrábí a zdokonaluje už celých 34 let a právě doplněk stravy Geladrink Extra má inovativní složení, obsahuje nově například kurkumu, extrakt z černého pepře, komplex enzymů z ananasu nebo vitamin C, který přispívá k normální tvorbě kolagenu pro zdravé kosti a chrupavky. Více dozvíte na webu www.orlink.cz, kde najdete i e-shop s dopravou zdarma. A jaká je dnes soutěžní otázka? Množství jaké látky byste měli věnovat největší pozornost, pokud chcete porovnávat jednotlivé kloubní výživy? Za A množství vitamínu C, za B množství kyseliny hyaluronové, anebo za C množství kolagenních peptidů. A teď už můžete vytáčet číslo 910 260 910 do našeho studia. První volající bude moci zkusit své štěstí.
1: Volejte právě teď 910 260 910. Studio Signál Rádia.
0: A vypadá to, že do naší studiové linky už se někdo dovolal. Tady Jirka, Signál Rádio. Kdo se dovolal? Dobré ráno.
2: Dobrý den, tady je Dita.
0: Dito, já vás zdravím, jak se vám dneska vstávalo?
2: O, tak šlo to, no.
0: Hodila by se vám...
2: Až na ty bolavý klouby, no.
0: Hodila by se vám nějaká podpora. Tak já vám ještě v rychlosti zopakuji soutěžní otázku. Množství jaké látky byste měli věnovat největší pozornost, pokud chcete porovnávat jednotlivé kloubní výživy? Za A množství vitamínu C, za B množství kyseliny hyaluronové, anebo za C množství kolagenních peptidů?
2: Myslím si, že to Cčko a modlím se, aby to bylo.
0: Vaše modlitby byly vyslyšeny, Dito. Tak jo, uhodla jste to správně, získáváte tedy Geladrink Extra na celé 3 měsíce užívání, skvělá kloubní výživa. Já myslím, že se vám to tedy bude hodit. Nějak hodně namáháte třeba klouby nějakou prací nebo sportujete, chodíte hodně na výlety?
2: Mám je zničený ze sportu a jsou tak strašně šťastná, já jsem poprvé v životě něco vyhrála.
0: No tak paráda, to mám radost i za vás. Ještě jednou moc gratuluju, ať vám teda Geladrink dobře slouží a naslyšenou prosím nezavěšujte.
2: Ano, děkuji, nashledanou.
0: Tak za námi je dnešní soutěžní kolo, další Geladrink budeme rozdávat zase zítra touto dobou, tak si do té doby v klidu nastudujte všechny informace na našem webu signalradio.cz.

0: Středeční ráno se na Signál Rádio dostalo k 8:30, za chvíli už Limal, Roxetta nebo Eric Carmen.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte v Praze v ulici Svornosti před nájezdem na Strakonickou a bouralo se taky na silnici 128 u Dolní Pěny na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den.

0: Na Signál rádiu nám dospíval Limal a o slovo už se hlásí kolega Lukáš Bláha, který nese aktuality z hokeje.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál rádiu.
2: Po jednodenním odechu jsme my fanoušci opět v pozoru. Šestý hrací den turnaje nastoupí naše reprezentace už od 16:20 proti Itálii, která zatím na šampionátu zůstává s nulou a s jedinou vstřelenou brankou ze tří duelů. Rovněž odpoledne čeká domácí Švýcary těžká práce v utkání se zatím excelujícími Rakušany. Večer se pak můžeme těšit na vyhrocenou bitvu mezi Spojenými státy a Německem, kdy oba soupeři potřebují nutně vyhrát. V české skupině B se také ve 20:20 střetnou na mistrovství překvapující Slovinci. Ti budou chtít po nás a včera Slovácích obrat o body též Švédsko.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál rádiu.

0: Se skupinou Roxette míříme vstříc novému dni. Ve východní polovině území máme ještě slunečno, ale od západu přichází na naše území oblačnost, která postupně přinese srážky ve formě občasného deště. Na Moravě se k večeru čekají i možné bouřky a maximální teploty dnes vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů. Ve čtvrtek už se nám obloha protrhá až na polojasno, jenom místy se výjimečně vyskytne nějaká přeháňka, případně bouřka, a teploty zítra naměříme od 18 do 23 stupňů. Pátek nám pak už nabídne slunečnou oblohu a teploty povyrostou až na 25 stupňů. No a o víkendu se bude dál oteplovat. V sobotu naměříme 27, v neděli až 28 stupňů Celsia. Tak to vypadá skoro na příchod léta.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál rádia. Už se tady chystá Rod Stewart nebo Belinda Carlisle, ale ještě zamíříme do naší metropole, a to tak trochu netradičně, za včelami. Vezme nás za nimi kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, ne každý z nás včely miluje, ale přiznejme si, že bez nich by nám to na planetě asi moc nešlo. Mají pro nás totiž zásadní význam. Jsou odpovědné za opylení zhruba třetiny veškerých plodin, které konzumujeme, včetně většiny druhů ovoce, zeleniny a nebo i ořechů. Možná i proto si včely zaslouží mít svůj vlastní světový den, který mimochodem připadá právě na dnešek. V hlavním městě připomeneme důležitost těchto bzučivých tvorů hned několika akcemi pro malé i velké. Tak například v ekocentru Prales se koná akce s bohatým programem zaměřeným na život a význam včel. Vstupné se tady neplatí. Obchodní centrum Nový Smíchov připravilo na své terase také program se včelařem a tvořivými dílnami. Den včel proběhne i v OC6. Tady je připravena včelí stezka, pozorování včel v proskleném úlu a nebo setkání se včelaři. Ani tady se vstupné platit nebude. Pokud to čistě náhodou dnes nestihnete, tak včelám se budou věnovat o týden později také v Domě dětí a mládeže na Praze 2. I tady bude tvořivá dílna pro děti od 7 do 15 let. Tak pěknou a poučnou zábavu s včelami přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál Rádio.

0: Máte naladěné Signál Rádio a na chvíli vyrazíme do zoo. Tentokrát to ovšem nebude za zvířaty. Zlínská zoo totiž dokončila fotovoltaickou elektrárnu na jednom ze svých parkovišť. Panely solární elektrárny jsou na takzvaných carportech, tedy na konstrukci parkoviště, kterého zároveň zastřešuje. Tato elektrárna má výkon 800 kWh a je druhá největší v České republice a zároveň největší na Moravě. Víc prozradí ředitel zoo Roman Horský.
1: Jsme nechtěli vůbec zasahovat jako zoologická zahrada samozřejmě do krajiny, takže postali se vlastně jde o takové zastřešení původní asfaltové plochy. My víme, že se nechceme rozšiřovat na ty další parkoviště, kde jsou stromy. Když to přirovnáme, ten výkon těch 800 kWh, tak je napočítáno, že by to mělo zásobovat asi 70 rodinných domů. Celkově tady je rozloženo 1360 panelů.
0: Takže do Zlínské zoo můžete přijít obdivovat nejenom zdejší zvířata, ale také novou solární elektrárnu, která pomůže snížit náklady na provoz. Je tu

0: Krátce před 9 hodinou na Signál Rádiu skupina Erasure Always, to je závěr dnešního středečního rána. Se mnou ve studiu opět Lucka Sinková, vítám tě.
1: Hezký den.
0: Víš, jak se dá skvěle prohloubit přátelství mezi dvěma lidmi?
1: No povídej.
0: No prosím tě, vědci zjistili, že když posíláme lidem, na kterých nám záleží, obrázky roztomilých zvířátek, tak to prý funguje jako forma digitální náklonosti a prohlubuje to sociální vazby. Mm. A přirovnávají to k chování tučňáků, kteří nosí svým oblíbencům kamínky na znamení péče.
1: No tak asi jak u koho to funguje. Mě to třeba víc rozčiluje, protože mám pak zahlcený telefon.
0: Aha.
1: A radši jdu s těmi dotyčnými na kafe teda. Mm. Jo? Tak to ti nevyšlo.
0: Já ti to povím takhle. Jestli chceš být moje kamarádka, očekávám. Vám, že mi zasypeš WhatsApp obrázky roztomilých koťátek.
1: Je, já se teď lekla, že to bude v obráceně, protože já mám něco prásknu. Jirka strašně miluje kočky, ale to už jste asi pochopili z vysílání. Takže já se obávám, že já budu dostávat obrázky. A já tě radši pozvu na to kafe.
0: Dobře. A pojďme na zprávy.
1: Tak Američan s podezřením na ebolu míří do Česka, to už tady zaznělo dneska několikrát, kdy se očekává jeho přílet, dozvíte se za okamžik. A třípokojové byty se stávají u nás v Česku nedostupné, dokonce i pro domácnosti s průměrnými příjmy. My tak to probereme.
0: A po zprávách opět to nejlepší z 80. Madonna, Genesis nebo Bananarama.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Tři osobní auta jsou v sobě na Pražském okruhu na 24. kilometru ve směru k D1. Došlo tady i k úniku paliva na vozovku a tvoří se pochopitelně dlouhá kolona. A pozor taky na nehodu na silnici 39 u Horní Plané na Českokrumlovsku. Tady se starazilo osobní a nákladní auto. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Přestože scénárista a režisér i občasný herec Jan Svěrák překročil 60 a doma na polici má Oscara i smečku Českých lvů, pustil se do dalšího díla. Kolia, Obecná škola, Vratné lahve nebo Tmavomodrý svět jsou poklady české kinematografie. Před premiérou je jeho novinka Pět švestek. A tak nejen o ní bude řeč v dalším rozhovoru Luboše Dvořáka. Nenechte si ujít zajímavé povídání s Janem Svěrákem u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné květnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Andrej Babiš se schází s ministrem obrany Jaromírem Zúnou. Jednají o nové koncepci české armády. Schůzka je plánována bez výstupu pro média. Muž s podezřením na nákazu ebolou, který míří do Česka, je americký lékař. Podle ministra zdravotnictví je bez příznaků a riziko pro veřejnost je nulové. O jeho převoz požádali Spojené státy. Do Prahy přiletí dnes podvečer speciálním letadlem. Kvůli rostoucím cenám nemovitostí se hypotéka na pořízení 3-pokojového bytu stala obtížně dostupnou i pro žadatele s průměrnou mzdou. Na tu přitom většina lidí v Česku nedosáhne. Ve většině krajských měst pomůže, pokud o úvěr žádá dvojice. Například v Praze a Brně by ale nestačily ani 2 průměrné příjmy. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z EU.
0: Co se děje v regionu?
2: Celkem 22 bytů pronajme hlavní město lidem zaměstnaným ve vybraných profesích, lidem se zdravotním omezením a nebo v sociální tísni. Praha na pronájmu spolupracuje s organizací Cestou ne cestou, která vytipovala také osoby, kterým hrozí, že by se bez pomoci města dostali do sociální tísně. Celkem 8 bytů pak poslouží učitelům, zdravotníkům nebo zaměstnancům celní správy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dnešní večer určí vítěze fotbalového poháru. Bude u toho i náš sporťák Petr Plintovič.
3: V finále se po 6 letech vrací na neutrální půdu, konkrétně do Malšovické arény v Hradci Králové, kde si o trofej v Molcupu zahrají od 18 hodin Jablonec s Karvinou. Vítěz navíc získá jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne se stejně jako včera vytvoří oblačnost s lokálními přehánkami a ojedinělými bouřkami. K večeru se oblačnost místy zmenší až na skoro jasno. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Krátce po 9. hodině jste ve společnosti Signál Rádia. Už je 20. května v roce 1989 se asi velmi radovala zpěvačka Paula Abdul, protože se jí podařilo podruhé dostat na první místo amerického žebříčku. A zajímavostí z hudební historie pro vás máme více, nabídneme je už za několik málo minut. Jsem Jirka Svoboda a dál všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Také ve středu dopoledne máte správný signál a na naše vlny už míří kolega Lukáš Bláha. Má pro nás pár momentů z hudební historie, které mají společné datum 20. května.
1: Signály hudební minulosti.
2: Úvodní vzpomínka náleží Robinu Gibbovi. Boj se zákeřnou nemocí, která mu zasáhla tlusté střevo, prohrál 20. května 2012 ve věku 62 let. Kromě obrovských úspěchů, kterých dosáhl se svýma dvěma bratry ve skupině Bee Gees, zaujal taky jako solový umělec. V našich oblíbených osmdesátkách třeba tímhle příběhem o Julii.

I za druhé dnes zůstaneme u protinožců. Australská diva Kylie Minogue si totiž musela 20. májový den roku 2005 nechat z prsu odstranit rakovinou bulku. Zpěvačka přitom měla zahájit 3 dny 20-denní domácí část svého tehdejšího světového turné největších hitů s názvem Showgirl. Co je ale naprosto zásadní, že zákrok se povedl a Kylie o 2 roky později znovu stála na pódiu.

Do třetice dnes velká gratulace pro zdánlivě nestárnoucí Sherilyn Sarkisian, neboli Cher. Určitě si ji kromě hudebních pecek pamatujete jako Alexandru ve filmu Čarodějky z Eastwicku, kde hrála po boku Susie Sarandon, Michelle Pfeiffer a Jacka Nicholsona. Je majitelkou ceny Grammy, Oscara plus 3 zlatých globů a právě dnes slaví vzhledem k jejímu stále svěžímu vzhledu sotva uvěřitelné kulaté osmdesátiny.

0: Máte naladěné Signál Rádio a už dnes se můžete v našem vysílání těšit na další zajímavý rozhovor. Tentokrát se u našeho mikrofonu zastaví scénárista a režisér i občasný herec Jan Svěrák. Přestože už překročil 60 a doma na polici má Oscara i smečku Českých lvů, pustil se do dalšího díla. Kolia, Obecná škola, Vratné lahve nebo Tmavomodrý svět, to jsou poklady české kinematografie. Před premiérou je jeho novinka Pět švestek. No a tak nejenom o ní bude řeč v dalším rozhovoru Luboše Dvořáka. Nenechte si tedy ujít zajímavé povídání s Janem Svěrákem u nás na Signál Rádiu už dnes po 10. hodině.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Dopolední vysílání Signál rádia kapela U2, za chvíli už Bee Gees a nebo Michael Jackson a Sidet Garrett, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který se zaměřil na nepořádek na dálničních parkovištích.
1: Jan Neruda s otázkou likvidace slamníku byl v podstatě žabař. Dnešní lidé se zejména na velkých dálničních odpočívadlech zbavují rozmanitého nepatřičného odpadu. Je to například stavební suť, televizory, počítače nebo kuriozity, jako třeba dřevěná latrina, vířivka nebo uhynulá exotická i domácí zvířata. To vše berou do ruky pracovníci údržby a správy. Za loňský rok takto navzpírali přes 2,5 tisíce tun. V celé České republice je 148 dálničních odpočívek, na kterých je přes 9 tisíc parkovacích míst, z toho víc než třetina pro kamiony. Právě transitující řidiči zahraničních kamionů odpad i vlastní výkaly neřeší podle našich pravidel. Dalším novým problémem je následek zelené jako energie, když v koších končí různé akumulátory do nářadí, koloběžek a dalších spotřebičů. Ty se pak na skládkách sami vznítí a je problém. Zatím to silničáři řeší čekáním na parkovišti, zda přes noc v kontejneru nezačne hořet. Z čistých českých silnic a dálnic zdraví Luboš Dvořák.
2: Je naprosto nezvyklé,

Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít

0: až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
2: Signál rádio hraje osmdesátky.
3: Signál poslouchám, protože tam zazní osmdesátková muzika a na ní jsem vyrůstal.
4: Signál poslouchám, protože mě k tomu přivedli rodiče. Poslouchají to doma a mně se ta muzika prostě líbí.
5: Ahoj všichni, jsem na cestě z Bydžova do Stuttgartu. Poslouchám rádio Signál, který je super. A díky datům to mám i teďko momentálně v Německu.
2: Signál rádio. Signál rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál rádio, zprávy.
6: V květnu 20. vám hezké dopoledne přeje Lucie Sinková. U soudu dnes pokračuje líčení v kauze Dozimetr, kde by měl vypovídat generální ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy Ladislav Urbánek. Jehož výpověď byla už v březnu odložena kvůli absenci přísedící. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch považuje propojení protidrogové politiky a politiky duševního zdraví a jejich zařazení na ministerstvo zdravotnictví za logický krok. Podobně to funguje i jinde v Evropě. Přesun protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ale kritizují odborníci na problematiku závislostí. Obávají se totiž omezení služeb a dopadů na zdraví lidí. Německá veřejnost by si přála, aby se do Sýrie vrátilo 80% z téměř 900 tisíc uprchlíků. Podle ekonomů by to uškodilo tamní ekonomice. Do Sýrie se po pádu režimu Bašára Asada vrátilo podle údajů OSN 1,5 milionu lidí. Z Německa, které ze států Evropské unie přijalo syrských uprchlíků nejvíc, ale zatím odešlo jen několik tisíc.
2: Co se děje v regionu?
7: Hackerskému útoku neunikla ani městská společnost Pražské služby. Sofistikovaný kybernetický útok se podařilo odrazit díky bezpečnostním mechanismům a rychlým zásahem. Všechny poskytované služby a klíčové procesy fungují a k úniku žádných citlivých klientských dat ze společnosti nedošlo. Firma se obrátila na policii, která útok řeší, stejně tak i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
6: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Dodejme, že duel začne v 16:20.
2: Signál rádio počasí.
6: Během dne se stejně jako včera vytvoří oblačnost s lokálními přehánkami a ojedinělými bouřkami. K večeru se oblačnost místy zmenší až na skoro jasno. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál rádiu opět v rytmu osmdesátek.
2: Signál rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Jste ve společnosti Signál Rádia, zdraví vás Luboš Dvořák. Dnes opět nejsme ve studiu, ale jsme mezi starými letadly, jsme v Letecké muzeum Metoděje Vlacha. A se mnou sedí už u mikrofonu zásadná návštěva, Jan Svěrák, vás zdraví, dobrý den.
2: A dobrý den.
1: A proč mezi letadly? Protože my jsme si chtěli připomenout také jedno výročí, je to 25 let od té doby, co vlastně přišel tmavomodrý svět na svět. Co ta letadla ve vás za tu dobu zanechala? A když se takhle díváte na ty staré artefakty, na ty stroje, které tady buď stojí nebo visí od stropu?
2: Já jsem se kvůli tomu filmu učil lítat, nejdřív na ultralightech a potom i na větroních. A pak mi to pojišťovna zakázala, abych mohl ten film dokončit, tak mě pojistili jako režiséra, ne, tak jsem nesměl lítat. Ale naučil jsem se, jak se letadlo ovládá, jakž takž, takže jsem mohl potom s těma hercema vlastně ty scény.
1: Takže jste věděl, jak je.
2: No, jak se to letadlo chová přibližně a k čemu je jaká klapka a směrovka. No a letadla mě jako kluka vždycky fascinovaly a fascinují doteďka. Samozřejmě rád lítám jako pasažér v letadlech, když to není daleko.
1: A za knipl si už teď nesednete?
2: Když, no nesednu si sám, ale když mě někdo nechá podržet knipl a já si můžu zakroutit, tak to jsem strašně rád.
1: Vy jste také představil jednu novinku, ono to vlastně už je tady loňský rok, ale to, že jste vydal ještě knihu o tom legendárním filmu. Já jsem tu knihu viděl, je to několik kilogramů vážící, protože je to především obrazová kniha a jsou to vlastně vaše vzpomínky na to, jak se natáčelo, ze čeho jste se stavovali a tak dále. Co přesně obsahuje ta kniha?
2: Ta knížka vznikala takovým zvláštním způsobem proti mé vůli, protože za mnou přišel kamarád Mirek Petru, který je sběratel vojenských a leteckých relikví a říkal, pojďme natočit, udělat knížku o tom tmavomodrém světě. A já jsem říkal, to už je dávno, to je zaprášený, já to nebudu vyhrabovat. A on mi připomněl, že v tom filmu jsme používali spoustu jeho vlastně předmětů, který on nazbíral za celý život a který často patřili nějakým našim i esům v RAF, ať už Peřinovi, Kutl-Vašerovi, víte, opravdu známým, významným esům, a že to v málo kterém filmu světovým něco takového existuje, že když Američané dělají historický film, tak si ty věci nechají vyrobit, než aby si půjčili originály, protože originál je vzácnost. A tady skutečně Ondra Vetchý, i Krištof Hádek, i ostatní ty kluci nosí na sobě často části uniform nebo nějakou vojenskou známku, hodinky po těch veteránech. A to mě zaujalo, protože ten příběh těch relikví je sám o sobě zajímavý, kdo to měl, co se mu stalo, jak se vlastně stal letcem. Takže v té knižce kombinujeme jednak vyprávění o tom, jak vznikal ten film a jak se natáčelo, poměrně do detailu, protože jsme měli i zápisy objednávek kostýmu, že jsme tam vidíte, co se objednávalo z Anglie, knoflíky speciální a tak. Plus tam jsou tyhle ty vlastně příběhy těch a nafocený ty artefakty, které jsou právě vystavený tady v muzeu Metoděje Vlacha. Protože Mirek Petru tu sbírku svou přenesl potom sem a je tady vlastně i celý ten kokpit ze Spitfire, který hrál v našem filmu, tak je tady v expozici.
1: Říká náš dnešní

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Další kapitolou, kterou otevřeme s Janem Svirákem, naším dnešním hostem, jsou nedávné oslavy 90. vašeho otce, vašeho tatínka, jak jste také pomenoval film. Kolik vlastně
2: vašeho otce bylo,
1: když jste točili film Tatínek?
2: Já vám nepovím, ale myslím si, že kolem 70. Asi kolem 70. připadalo mi, že už je to vetší stařec a že musím rychle o něm něco natočit, než se začne rozpadat. A začne mu vynechávat paměť.
1: A to jste mu řekl?
2: Něco jsem mu tak
1: naznačil.
2: Naznačil jenom, že je teďka ta pravá. Já jsem mu řekl, když je ve vrcholní kondici, no, tak je potřeba to natočit. Že už toho moc dalšího zajímavého nezažije, o co by ten dokument byl ochuzený, že už bude dál jenom hrát divadlo a možná dělat písničky, ale že už jako cesta do Ameriky, nebo že by změnil profesi, to, že ho nečeká, takže už bychom mohli mu udělat takový jako pomníček. Ale myslel jsem si, že je to v poslední chvíli a on dalších 20 let prostě tady tvoří a je pořád ve výborné kondici. To jsem nečekal. A jsem za to vděčný.
1: Vy jste samozřejmě se spolu sešli u natáčení Koli, to tenkrát vám bylo 30 a něco.
2: 35, no.
1: No. A to už tenkrát vám připadal star?
2: Tenkrát, no, když jsme byli pak s Kolijou v Americe, tak vím, že jsme mu říkali dědo a furt jsme ho hlídali, aby se nestratil a prali jsme ho jako prostě seniorního starce a on byl mladší, než jsem dneska já tehdy.
1: No takže ještě pár let a váš syn může natočit další pokračování Tatínek 2.
2: On už se na to chystá.
1: Jo, on se na to chystá.
2: On už krouží po kamarádech a už se jich vyptává a už natáčí po mně něco. Takže už mě samozřejmě považuje za vedchouše.
1: Máte v, jak se říká, zálubem ještě státo něco natočit? Ať už před kamerou nebo scenaristicky?
2: Ale to se to nikdy nevíte, ale je pravda, že táta už před pár lety, možná před 10, řekl, že už scénáře psát nebude, protože pro něho jako pro spisovatele je to obrovský úkol. To trvá rok a musíte někdy díl to napsat a musíte v sobě mít celou tu látku, pořád o ní přemýšlet a on miluje zedničinu na chalupě, takže to přirovnává k tomu, že když byl mladý, tak si hodil pytel cementu na prsa a přenes si ho. A dneska si ho dá do funky. To je taková ta malá plechová nádoba. Si odsype jenom trošku cementu, který potřebuje. A takže nebude psát scénáře, ale bude psát povídky. A to jsou ty jeho knížky povídek, které v posledních letech vycházely.
1: Ono, Betlehemské světlo vlastně bylo také soubor povídek.
2: To jsou jeho povídky, které já jsem předělal vlastně do scénáře.
1: A přiznám se, že jsem při zhlédnutí filmu jsem se dojal, což nebývá u mě často, ale tak nějak mě to, jak se říká, zaseklo.
2: No, tak krásně. On tatínek rád pracuje s emocema a to jak s humorem, tak s tím sentimentem. A já si myslím, že to k životu patří a že to je určitá specifika i českýho humoru, že bývá citlivý nebo někdy až smutný, jako, nebo že krasosmutnění, no, že kombinuje humor s dojetím a v cizině často u těch našich filmů se říkají, a já jsem z toho zmatený, já nevěděla, mě se chtělo smát, ale přitom to bylo smutný. A jsem říkají, no to je ono, to je ten koktejl emocí, který nás baví, že jo? Ono to jakoby prokrvuje člověka, já to přirovnávám k sauně, že to střídání toho horka a té zimy zrychluje krevní oběh a pročišťuje ten organismus a tímhle tím smíchem a tím smutkem, když ho dáte dohromady, tak jakoby my se oduševňujeme nebo se uvzpomínáme, kdo jsme, co jsme zač a o co v životě jde.
1: No tak když tak iniciujete ještě nějaký čistící prostředek, ještě napíše. Teda pro Jana Svěráka, který je mým dnešním hostem. Signál Radio. Signál Radio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádio Jan Svirák, režisér, herec taky, a teď taky ještě také píšete, tedy scénarista, ale také i spisovatel.
2: Taky občas něco napíšu.
1: Něco, že?
2: Mě to baví, na to nikoho nepotřebujete, na to psaní. To si úplně
1: nestačíte
2: sám. No, to je ta zásada. Psát musíte začít tak, že začnete psát. Samo nemůžete pokračovat, když tam nic není, takže musíte začít psát prostě první řádku, druhou řádku a třeba pak dojdete k tomu, že první odstavec vyhodíte celý, že je zbytečný, ale musíte začít. No. Ale to, že k tomu nikoho nepotřebujete, jenom ten počítač a můžete si vymýšlet cokoliv. Mě vždycky vlastně vadilo u těch filmových scénářů, že jsem musel brát zřetel na to, jestli to je natočitelný, jestli si to můžeme dovolit, jestli prostě loď na moři je moc, že jo, nebo
1: letadla. V librách ve vzduchu.
2: No, tak a do toho, do té knihy můžete napsat úplně, co chcete a nestojí to nic. Stojí to úplně stejně, jestli se to odehrává na dvorku, na Žižkově, nebo jestli se to odehrává nad Gibraltarem v bombardéru.
1: To jste mě jaké připomněl, Po straništi Bos a Obecná škola, to byly také dva fenomenální filmy. Proč se vlastně to otočilo časově, že byla nejdřív Obecná škola a Po straništi Bos, když to vlastně bylo dějově obráceno?
2: Protože tatínek začal vzpomínat na svoje rané dětství, až když byl starší. Tam dochází k něčemu, co by nám doktoři určitě vysvětlili, ale je to častý jev, že staří lidé si nevybavují, co bylo včera, ani co bylo dopoledne, ale velmi dobře si pamatují jména všech spolužáků z první třídy třeba. A to se stalo tatínkovi před pár lety, že začal vzpomínat na tohle rané dětství, včetně toho, že si mu vybavovala vůně obalovaného květáku, když ho smažila sousedka a on šel pod oknama. Úplně takhle jako do detailů. A napsal takovou knížku Vzpomínek na to dětství, která se, myslím, jmenovala Po straništi Bos možná. Mm. A to byly takové jako vlastně lirické střípky a já jsem se pokusil z toho udělat film, vlastně spojit to vyprávění do takového příběhu. Čili nebylo to nějak plánovaný, že by si řekl, teď budu vyprávět o dětství a měl bych začít od raní. Ale on začal tím, co si pamatoval. A to bylo, když mu bylo těch 9-10.
1: A takhle vznikaly dva čistící prostředky, o kterých jsme hovořili naším dnešním hostem Janem Svirákem.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, karton na bolek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo džipsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádio Jan Svirák. Vy jste také naznačil jednu věc, že už některé věci vás ne úplně naplňují, nebaví, ale že byste se chtěli věnovat rodině, volnému času. Co je pro vás volný čas?
2: Volný čas je čtení, chození třeba po lese, plavání, když to jde, když už ty rybníky mají teplotu, kdy se dá. No a takový jako sezení u kávy, pokuřování pod kvetoucím stromem, to si dokážu představit jako dobře strávený volný čas.
1: No ovšem, vy jste poslední volný čas strávil zase na moři, protože jste připravoval, dával dohromady film, který půjde 28. května do kin. Je to o party kamarádu?
2: Ten film, vy jste mluvil o volném čase, to já jsem chtěl jako volný čas, když máme dovolenou, tak jedeme na moře s rodinou na plachetnici. A to si pronajmete někde katamarán, rodina nemá ráda tu jednotrupou loď, která se naklání, když vytáhnete plachty, tak ten vítr to nakloní. A těm v podpalubí, pokud jsou to ženy, tak se nedělá dobře, takže katamarán, který se tolik nenaklání. A tam jsme týden 14 dní, někdy i 5 týdnů v roce, když se to podaří, tak jsme na lodi. No a můj syn, který je střihač a teď už i kameraman, tak říkal, pojď tady něco natočit, tati.
1: Když je to tak krásně.
2: My to milujeme, my to známe, už známe ty zátoky, víme, kde hodit kotvu a kde to bude pěkný. Tak jsem vymyslel příběh, dal jsem mu za pravdu, že se mi jako nechtělo nic dělat, ale tohle to připomínalo trošku jako takový punkový natáčení. Na té lodi v tom omezeném prostoru něco vymyslet. A tak jsem udělal příběh o 5 starých kamarádech, z nich jedna dáma, kterou hraje Lenka Termerová, má prosbu, aby ji naposled vzali ještě na loď, jako jezdili za mlada. Ale neuvědomuje si, že už jsou to všechno starci a vlastně trosky a že na ten pobyt na tom otevřeném moři potřebujete být v kondici. Takže jak to s nima dopadne, na to se přijďte podívat, ale je to komedie a je to laskavý, takže se nebojte, že by to dopadlo příliš tragicky.
1: Mě překvapilo, že i pan Petr Kostka přijel pozvání.
2: Máme krásný obsazení, opravdu. Je tam Petr Kostka, který mu je 88 nebo 89, ale vlastně si nestěžoval. Jsme mu říkali, Petře, ty kolena máš omlácený, není ti zima. Ne, to je dobrý. Pořád byl v dobrý náladě. Dana Sislová, ta si to užívala náramně, ty je 80 taky. Ta tam prostě plavala jak rybička. Oldřich Kaiser, ten sice tomu ve vodě byla zima, to je pravda, ale jinak byl prostě odvážný. Byli to držáci, prostě pětice a Jan Vlasák. Toho jsem si oblíbil ve filmu Vratné lahve, když mi hrál toho obecního obřadníka.
1: Tak
2: jsem pochopil, že to je komediální herec. No a tato pětice prostě se s náma vydala na 3 týdny na moře v Řecku a natočili jsme tam film. 5 čvestek se to jmenuje.
1: Takže před létem, před prázdninami běžte do kina. Máte ještě něco, jak se říká, v šuplíku? Každý píše do šuplíku, dělá do šuplíku.
2: Já mě začalo bavit hrát divadlo a napsal jsem si hru, ve které můžu hrát a střídám se tam právě s Janem Vlasákem. Jmenuje se to Dobré ráno s Findou. A to je taková nekorektní komedie o těch věcech, o kterých se není vhodný teďka mluvit. Takže všechno, a je to o umělé inteligenci taky, ale protože jsme se tam opírali i do Green Dealu a dnešní politická situace vypadá, že jsme spíš motoristi, když se to opíráme, že už to není jako odboj, ale tak nevím, takže musím napsat něco dalšího, abych si zase mohl zahrát. Protože tohle si myslím, že brzo skončí, protože to je absurdní komedie a my v ní vlastně dneska už žijeme, takže už to není fantazie, ale je to realita.
1: Do reality. Tak já vám děkuji za váš čas, vzít pozdravení vašemu otci.
2: Děkuju moc.
1: Dodatečně gratulace, no ať nějaké ještě ty čistící prostředky, jak jsme to tady dneska nazvali.
2: A on si nedá připravuje. Pokoj, nebojte.
1: Ne, tak to jsme rádi. Jan Svirák, naši dnešní host.
2: Mějte se hezky, naschledanou.
1: Hezký den a pozitivní náladu, je vám přeje Luboš Dvořák, naslyšenou.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Boniem, 3 minutky před 11. hodinou, hezké středeční dopoledne, tady je Signál Rádio. Za moment Vanessa Paradis, Paul McCartney nebo třeba Kylie Minogue, to nejlepší z 80. let. Teď už si dáme zprávy s Lucí Sinkovou a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 8 v ulici v Holešovičkách před sjezdem k Bulovce. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, nárazově se

0: Signál Rádio zprávy.
1: Na Signál Rádio další zprávy, které pro vás má Lucie Sinková. Na sociálních sítích se šíří nebezpečný trend, při kterém řidiči úmyslně přejíždějí kruhové objezdy napříč a své jízdy natáčejí a zveřejňují online, což podle odborníků z BESIPu výrazně ohrožuje bezpečnost provozu. Policisté řeší jeden takový případ v Plzni a další se stal v Ústí nad Orlicí, přičemž za podobné přestupky hrozí pokuta až 5 000 korun. O přijetí Američana s podezřením na ebolu rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po konzultaci s vládou, přičemž ministerstvo i hygienici uvádějí, že díky nastaveným opatřením nepředstavuje případ pro veřejnost riziko. Fakultní nemocnice Bulovka potvrdila, že má k dispozici izolaci a také ochranné vybavení a očekává příjezd pacienta večer. Singapur v rámci boje proti šikaně zavádí na školách tělesné tresty pro chlapce nad 9 let, kterým hrozí až 3 rány rákoskou, přičemž tato praxe vychází z období britské koloniální minulosti a země ji i přes kritiku OSN hájí s odkazem na vysokou bezpečnost. Čínský prezident Xi Jinping dnes v Pekingu slavnostně uvítal ruského vládce Vladimira Putina. Oba lídři následně zahájili jednání. Setkání má utužit vztahy mezi Pekingem a Moskvou necelý týden poté, co čínský vůdce přijal amerického prezidenta Donalda Trumpa.
0: Co se děje v regionu?
2: Ke zveřejnění pražského metropolitního plánu se vyjádřila také asociace developerů. Tato považuje za významný krok v dlouhodobém úsilí o moderní a prediktivní plánování rozvoje hlavního města. Asociace zároveň věří, že se plán nestane nástrojem politických sporů, ale zůstane odborným materiálem, který bude Praze sloužit dlouhodobě, a to napříč politickými cykly. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Konga kvůli epidemii eboli o start na mistrovství světa ve Spojených státech nepřijdou. Informují o tom světové agentury s odkazem na zdroj z ministerstva zahraničí USA. Připomeňme, že v Kongu vypukla epidemie eboli v polovině května a rozšířila se i do sousední Ugandy. Spojené státy proto zakázaly vstup do země všem lidem, kteří v posledních 3 týdnech navštívili Kongo, Ugandu nebo Jižní Sudán.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne se stejně jako včera vytvoří oblačnost s lokálními přeháňkami a ojedinělými bouřkami. K večeru se oblačnost místy zmenší až na skoro jasno. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: 11:02, hezkou středu. Střední Čechy budou tohle léto bohaté na kulturní zážitky. Co se chystám, prozradím za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a Pečo Boys teď nastartují vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Paul McCartney s námi na Signál Rádiu. Středočeské kulturní léto bude letos opravdu bohaté. Od června do září nabídne 65 kulturních akcí. Kromě koncertů a divadelních představení tvoří program i promítání, národopisné pořady, ale také nový cirkus a další akce. Další podrobnosti přidá krajský radní pro kulturu Václav Švenda.
1: Náš program koncipujeme tak, aby jsme oslovili všechny generace. Chceme, aby naše kulturní instituce ožívaly, aby jsme dávali návštěvníkům představení s vyšší přidanou hodnotou. Je to takový mix 65 kulturních zážitků na 20 místech ve středočeském kraji. Jedná se o nádherná místa, jako jsou například zámky našich příspěvkových organizací, skanzeny, parky nebo zahrady, galerie středočeského kraje.
0: Když během léta zavítáte do středních Čech, tak vždy najdete zajímavou akci, která vám pobyt v tomto kraji zpříjemní. Podrobný program je na webu středočeskekulturnileto.cz.

0: OMD, takhle zní dopoledne na Signál rádiu. Dnes je velký den pro zpěvačku, která nejenže dokazuje, že věk je jenom číslo, ale dokáže i roztančit každou generaci. Velká dáma světové pop music slaví krásné 80. narozeniny, přejeme všechno nejlepší. O koho jde, zjistíte na našem Facebooku. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát hity, co nestárnou za chvíli.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Miroš Birka teď okořenil náš pracovní nebo respektive dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy. Bill Medley, Rick James nebo Eros Ramazzotti zahraje už za moment. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.

0: Kim Wild, 3 minutky před polednem, tady je Signál Radio. To nejlepší z 80. let vám dáme už za moment, zazní Madonna, Nazareth nebo Right Side Fred. Teď už Lucie Jesinková přidá zprávy a já ještě prozradím, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 10, ulice na 50. s křižovatkou Mukařovská ve směru na Skalku. Tady je neprůjezdný levý jízdní pruh, v něm nehoda dodávky. Počítejte s nárazovým zdržením a jeďte opatrně, šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké květnové poledne přeje Lucie Sinková. Vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře na jednání 8. června. Po schůzce s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zunou to novinářům řekl dnes premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Kdo bude v delegaci, nechtěl předjímat.
2: Jsem požádal pana ministra, aby už připravoval mandát delegace na summit NATO. Vláda ten mandát projedná, kde i rozhodne o delegaci na summit NATO.
1: Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak i prezidenti. Češi dál navyšují spotřebu energií. V prvním čtvrtletí letošní roku vzrostla spotřeba elektřiny i plynu meziročně o několik procent. Nárůst je patrný u všech skupin odběratelů. Klesla naopak výroba elektřiny, výrazně nižší je oproti loňsku i naplněnost tuzemských zásobníků plynu. Informuje o tom dnes Energetický regulační úřad.
0: Co se děje v regionu?
3: Trh letních brigád se v hlavním městě postupně proměňuje. Společnosti už nehledají zaměstnance nebo brigádníky, pro které je rozhodující pouze výše odměny, ale hledají flexibilní pracovníky a nabízí třeba i zkrácené úvazky. Výše odměny je v hlavním městě také jiná. Zatímco v Česku si brigádníci vydělají od 135 až do 160 korun za hodinu, tak v Praze je to od 150 až ke 250 korunám. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dnes se rozhodne o vítězi domácího poháru, kde se ve finále MOL Cupu 2026 utkají fotbalisté FK Jablonec a MFK Karviná, přičemž zápas začne v 18 hodin v Malšovické aréně v Hradci Králové.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne se stejně jako včera vytvoří oblačnost s lokálními přehánkami a ojedinělými bouřkami. K večeru se oblačnost místy zmenší až na skoro jasno. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Minutou po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Za moment bude řeč o jídle, představím trend pro letošní léto. Nejdřív pojďme hrát, připravené Dusty Springfield. Já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

taneční rytmy a Mitch Jurč na Signál rádiu. Taky často přemýšlíte, co vařit v létě, zvlášť když venku panuje vedro a člověku se ani moc do jídla nechce. Mám tu malou inspiraci. Velkým trendem letošního léta bude kedlubna, konkrétně smažené placky nebo hranolky. Tahle trochu opomíjená bulva je bohatá na vitamin C, kyselinu listovou a vitamin B3. Navíc je dietní, takže si udržíte figuru do plavek.

0: Bernie Paul a hitovka, která nás pořád hodně baví. Patříte mezi milovníky motokrosu? V tom případě si udělejte čas. Chystají se závody, kde byste neměli chybět. Pozvánku přidám za moment. Do té doby hrát budeme to nejlepší z 80. Phil Collins, Jason Donovan nebo Gypsy King na Signal Rádiu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Za 6 minut, 3/4 na 1 jste se Signál rádiem. Milovníci rychlých kol, vůně benzínu a bláta si už tuhle neděli přijdou na své. Vranov u Brna bude opět hostit mezinárodní motokrosové závody. Oblíbené místo je vyhlášeným cílem celých rodin. Vranov je známý svou členitostí a skvělým přehledem pro diváky. Víc informací má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Milovníci rychlých kol, vůně benzínu a bláta za ušima si už tuhle neděli přijdou na své. Vranov u Brna bude opět hostit národní závody. Oblíbené místo je vyhledávaným cílem celých rodin. Vranovská trať je známá svou členitostí a skvělým přehledem pro diváky. Motokrosové závody budou v několika kategoriích. MX1, což je královská třída silných strojů s nejzkušenějšími jezdci. MX2 jsou dravé souboje nastupující generace a také vysoké tempo. 125 dvoutakty, to je juniorská kategorie, kde se rodí budoucí hvězdy. No a samozřejmostí je veterán, legendy motokrosu, které stále drží plyn na doraz. Zázemí pro diváky je připraveno, v celém areálu je zajištěno bohaté občerstvení. Pro fanoušky je k dispozici prostorné parkoviště přímo u areálu a několik diváckých zón, ze kterých uvidíte ty nejdelší skoky na technických pasážích. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.

0: Bruce Springsteen, 2 minutky před 13. hodinou, tady je Signál Rádio. Za moment Erasure, Michael Jackson nebo třeba Queenie, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už Lucie Jesinková se zprávami a já dodám info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 1, Wilsonova ulice před muzeem, tady je nehoda motocyklu a dvou osobních vozidel, nárazově se zdržíte. Další komplikace vás čeká na Praze 3, Vinohradská ulice před křižovatkou se Želivského, tady tramvaj srazila chodce, komunikace zatím zůstává s opatrností průjezdná. A ještě jedna dopravní informace, Francouzská ulice na Praze 10 hlásí nehodu dvou osobních vozidel, tady se vytváří nárazově kolona, tak s tím počítejte a šťastnou cestu.
1: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu

0: zmizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
1: Když slyšíš tohle, relax.

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: V jednu odpoledne hezký květnový den přeje Lucie Sinková. Jsou tu další zprávy. Po dopolední nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do zdravotnických zařízení 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin. Zbývajících 18 nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů. Dvě děti si převzali jejich zákonní zástupci. Dva účastníci nehody nevyžadovali ošetření a zůstali na místě. Ještě dodejme, že podle dispečera plzeňské přepravní firmy Romana Pejmla vezl autobus děti na plavání do Rokycan a při vyhýbání se pod ním utrhla krajnice. Muž s podezřením na nákazu ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. USA platí pro jeho převoz Ugandy soukromý let. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Muž, který je americkým lékařem, nepředstavuje prý pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřijde totiž do kontaktu s českými občany.
2: Izolace bude trvat 3 týdny. Jsem přesvědčen o tom, že máme pomáhat našim partnerům a spojencům, že to je určitý princip.
1: Zatím podle Adama Vojtěcha není jasné, zda se muž při kontaktu s pacientem s ebolou nakazil.
0: Co se děje v regionu?
3: Jednání o novém územním plánu radní hlavního města přerušili a hlasují dnes. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Nahradit by měl nynější územně plánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole. Návrh si zájemci mohou prohlédnout na speciálním webu, který magistrát spustil. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oleksandra Olejnikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Nasazená osmička Bousková se v dalším kole utká s Američankou Enliovou. Dodejme, že 27-letá Bousková strávila dnes na kurtu jen 19 minut.
0: Signál Radio, počasí.
1: Během dne se stejně jako včera vytvoří oblačnost s lokálními přeháňkami a ojedinělými bouřkami. K večeru se oblačnost místy zmenší až na skoro jasno. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Radio opět v rytmu 80.
0: Signál Radio. Signál Radio.
4: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Radio. V zoo nemusí být jen zvířata. Řeč o tom byla dnes ráno a za moment si všechno připomeneme. Tady je Lukáš Frelich a na start Eurythmics.
0: Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce, Queeni a Signál Radio, kde se teď vrátíme do dnešního rána.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Radio?
0: Na chvíli vyrazíme do zoo, tentokrát to ovšem nebude za zvířaty. Zlínská zoo totiž dokončila fotovoltaickou elektrárnu na jednom ze svých parkovišť, zjistil Jirka Svoboda.
2: Panely solární elektrárny jsou na takzvaných carportech, tedy na konstrukci parkoviště, kterého zároveň zastřešuje. Tato elektrárna má výkon 800 kWh a je druhá největší v České republice a zároveň největší na Moravě. Víc prozradí ředitel zoo Roman Horský.
3: Jsme nechtěli vůbec zasahovat jako zoologická zahrada samozřejmě do krajiny, takže postali se vlastně jde o takové zastřešení původní asfaltové plochy. My víme, že se nechceme rozšířovat na ty další parkoviště, kde jsou stromy. Když to přirovnáme, ten výkon těch 800 kWh, tak je napočítáno, že by to mělo zásobovat asi 70 rodinných domů. Celkově tady je rozloženo 1360 panelů.
2: Takže do Zlínské zoo můžete přijít obdivovat nejenom zdejší zvířata, ale také novou solární elektrárnu, která pomůže snížit náklady na provoz.
0: Zítřejší ráno bude znovu plné informací, které se vám budou hodit, a vstávat s vámi budeme už v 6.
1: Vstávejte se Signál Rádiem.

0: Posloucháte Signál Rádio, kde za chvilku budeme hudebně vzpomínat na popové rytmy a rok 1985. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba Carcho Club, Roxette nebo Elton John. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi. Hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes už je to jinak, ale v osmdesátkách byl telefon považován jako rychlý komunikační nástroj. Zpívá se to i v písni, která měla upozornit na neúplně ideální rozvoj města a místní životní styl. Zpěvák si prostřednictvím skladby postěžoval a ptal se, kde jsou obyčejné ženy. To je hitovka z roku 85, která kromě Rakouska bodovala třeba i na Novém Zélandu. Falko, Vienna Calling.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za 3 minuty bude 14 hodin a společnost vám dělá Signál Rádio. To nejlepší z 80. let budeme hrát už za moment. Připraven je Mike Oldfield, Bonnie M. nebo třeba Baby Bird. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte na příjezdu do Prahy po dálnici D8 na 13. kilometru. Je převrácené vozidlo, projíždí se ve snížené rychlosti. Další komplikace vás potom čeká na Praze 7 v Bubeneckém tunelu ve směru na Troju. Tady je neprůjezdný levý jízdní pruh, v něm stojí poruchané osobní vozidlo. Dejte tady nohu z plynu a jděte opatrně. Šťastnou cestu.

0: Vážně lehká poranění hlavy a nohou. Nehodu popisuje policejní mluvčí Ondřej Hodan.
1: Dle dosud zjištěných skutečností 73-letý řidič autobusu za obcí Osek předjížděl traktor údržby sekající zeleň podél komunikace a při tom předjíždění najel na levou krajnici, která se s autobusem utrhla a ten skončil na levém boku ve vodním příkopu.
0: Dechová zkouška byla u řidiče autobusu i u řidiče traktoru negativní. Český éter má za sebou aktuální výsledky poslechovosti. Kompletní informace týkající se našeho Signál rádia má programový ředitel Jiří Svoboda.
2: Podle aktuálního výsledku poslechovosti Radioprojekt se Signál rádio stalo druhou nejposlouchanější regionální stanicí v České republice. Každý týden si naše vysílání naladí 264 tisíc posluchačů.
0: Německá vláda schválila plán na posílení civilní ochrany. Do roku 2029 chce do opatření pro případ válečného konfliktu investovat 10 miliard eur.
3: Co se děje v regionu?
4: Nedávný žhářský útok na halu zbrojařské firmy v Pardubicích má dohru i v hlavním městě. Praha zrušila přidělení dotace ve výši 350 tisíc korun spolku kolektiv Tadamun, kterou schválila už dříve v rámci programu podpory aktivit národnostních menšin. Důvodem je skutečnost, že jeden ze zakladatelů této neziskové organizace byl obviněn v souvislosti se zmíněným žhářským útokem. Honza Navrátil, Praha.
3: Sport.
0: Čtvrtý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku dnes odehrají čeští hokejisté. Sledovat ho bude Petr Plintovič.
5: Češi mají po třech zápasech ve skupině 7 bodů a po skalpu silných Švédů čeká výběr Radima Rulíka papírově slabší soupeř. Od 16:20 změříme síly s Itálií, která je zatím bez bodu. S Itálií česká reprezentace nikdy neprohrála a vítězství by znamenalo další krok směrem ke čtvrtfinále.
3: Signál rádio počasí.
0: Během dne se stejně jako včera vytvoří oblačnost s lokálními přehánkami a ojedinělými bouřkami. K večeru se oblačnost místy zmenší až na skoro jasno. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál rádiu opět v rytmu osmdesátek.
3: Signál rádio.
6: Dvě minuty po 14. hodině je před námi další společná 60-minutovka, ve které zamíříme do hudební minulosti. Vydáme se do obchodního centra a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. S vámi Lukáš Frelich, užívejte středu.
3: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Boniem, teď s námi na Signál Rádiu. Dnes si připomeneme jedno smutné výročí, které se týká bývalého člena skupiny Bee Gees. Detaily má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Úvodní vzpomínka náleží Robinu Gibbovi. Boj se zákeřnou nemocí, která mu zasáhla tlusté střevo, prohrál 20. května 2012 ve věku 62 let. Kromě obrovských úspěchů, kterých dosáhl se svýma dvěma bratry ve skupině Bee Gees, zaujal taky jako solový umělec. V našich oblíbených osmdesátkách třeba tímhle příběhem o Julii.

I za druhé dnes zůstaneme u protinožců. Australská diva Kylie Minogue si totiž musela 20. májový den roku 2005 nechat z prsu odstranit rakovinou bulku. Zpěvačka přitom měla zahájit 3 dny 20-denní domácí část svého tehdejšího světového turné největších hitů s názvem Showgirl. Co je ale naprosto zásadní, že zákrok se povedl a Kylie o 2 roky později znovu stála na pódiu.

Do třetice dnes velká gratulace pro zdánlivě nestárnoucí Sherilyn Sarkisian, neboli Cher. Určitě si ji kromě hudebních pecek pamatujete jako Alexandru ve filmu Čarodějky z Eastwicku, kde hrála po boku Suzy Sarandon, Michelle Pfeiffer a Jacka Nicholsona. Je majitelkou ceny Grammy, Oscara plus 3 zlatých globů a právě dnes slaví vzhledem k jejímu stále svěžímu vzhledu sotva uvěřitelné kulaté osmdesátiny.

0: Velká klasika 80. let a Madonna. Dnes se bude v Praze slavit Světový den včel hned na několika místech. Pozvánku přidám za moment, do té doby hrajeme. Připraveni jsou Bengals, Whitney Houston nebo třeba Bee Gees.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Za 5 minut, 3/4 na 3 je s vámi Signál Rádio. Honza Navrátil nás teď vezme za včelami.
1: Hezký den, ne každý z nás včely miluje, ale přiznejme si, že bez nich by nám to na planetě asi moc nešlo. Mají pro nás totiž zásadní význam, jsou odpovědné za opylení zhruba třetiny veškerých plodin, které konzumujeme, včetně většiny druhů ovoce, zeleniny a nebo i ořechů. Možná i proto si včely zaslouží mít svůj vlastní světový den, který mimochodem připadá právě na dnešek. V hlavním městě připomeneme důležitost těchto bzučivých tvorů hned několika akcemi pro malé i velké. Tak například v ekocentru Prales se koná akce s bohatým programem zaměřeným na život a význam včel. Vstupné se tady neplatí. Obchodní centrum Nový Smíchov připravilo na své terase také program se včelařem a tvořivými dílnami. Den včel proběhne i v OC6. Tady je připravena včelí stezka, pozorování včel v proskleném úlu a nebo setkání se včelaři. Ani tady se vstupné platit nebude. Pokud to čistě náhodou dnes nestihnete, tak včelám se budou věnovat o týden později také v Domě dětí a mládeže na Praze 2. I tady bude tvořivá dílna pro děti od 7 do 15 let. Tak pěknou a poučnou zábavu s včelami přeje Honza Navrátil.

0: Přiblížila se 15. hodina, tady je Signál Radio. Za moment Scorpions, taky Robert Palmer, nebo třeba Blondie. To nejlepší z 80. let je připraveno v našem playlistu. Chystá se taky Honza Navrátil se zprávami a já prozradím, jak to vypadá na silnici.
1: Signál Radio, doprava.
0: V současnou chvíli dejte pozor v Praze na Chorově, konkrétně v Turkově ulici. Tady osobní vozidlo srazilo chodce, projíždí se ve snížené rychlosti a nárazově se vytváří menší kolona. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte. Ale...

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké středeční odpoledne s 15. hodinou jsou na Signálu připraveny další zprávy. Vítá vás Honza Navrátil. I zítra porostou maximální ceny paliv. Benzín oproti dnešku zdraží o 37 haléřů na 45 korun a 8 haléřů za litr. Cena nafty pak stoupne o 26 haléřů na 42 korun a 43 haléřů za litr. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat v sobotu 30. května. Policie to dnes uvedla na síti X. Právě v tento den památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev. V Jablonném v Podještědí, odkud lebku před týdnem v úterý odcizil 35-letý muž, bude i proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Církev zatím neřekla, zda bude lebka opět vystavena a v jaké podobě. Na rozhodování o budoucnosti vystavení relikvie se zřejmě bude podílet také Liberecký kraj. Říká to náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
2: Je velmi pravděpodobné, že k tomu přistoupíme a bude ustavena na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat. Ale Liberecký kraj se bude jistě rád k tomu hlásit.
1: Bývalá německá kancléřka Angela Merklová vyzvala Evropskou unii, aby jednala s ruským prezidentem Vladimírem Putinem o ukončení války na Ukrajině. Podle Merklové nestačí, když přímou linku do Moskvy udržuje pouze americký prezident Donald Trump.
0: Co se děje v regionu?
1: Trh letních brigád se v hlavním městě postupně proměňuje. Společnosti už nehledají zaměstnance nebo brigádníky, pro které je rozhodující pouze výše odměny, ale hledají flexibilní pracovníky a nabízí třeba i zkrácené úvazky. Výše odměny je v hlavním městě také jiná. Zatímco v Česku si brigádníci vydělají od 135 až do 160 korun za hodinu, tak v Praze je to od 150 až ke 250 korunám.
0: Sport.
1: S 8 obránci a 12 útočníky nastoupí česká reprezentace do 4. zápasu základní skupiny mistrovství světa proti Itálii. V sestavě bude také bek Michal Kempný, který kvůli zdravotním problémům vynechal poslední duel se Švédskem. Utkání startuje v 16 hodin a 20 minut. A cyklista Pavel Bittner si poranil vazy v kotníku a přijde minimálně o nadcházející etapový závod 4 dny v Dunkerque.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty se pohybují mezi 18 a 23 stupni, noc na čtvrtek bude polojasná, v Čechách místy s přeháňkami a teplotami od 12 do 7 stupňů. Zítřejší den bude polojasný až oblačný, místy se mohou objevit i přeháňky. Vítr zafouká zítra od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout. Nejvyšší denní teploty během zítřka naměříme od 18 do 23, na horách pak kolem 14 stupňů. Další odpolední zprávy na Signál končí. Vracíme se k 80. Pouští je Lukáš.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin, 4 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start hraje Sandra. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dvojice Robert Palmer a UB40 teď s námi na Signál Rádiu. Před pár dny kapela Europe na svém Facebooku pozvala fanoušky na turné, které bude obsahovat spoustu koncertů. Co dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádiu.
2: Zpěvačka kapely Blondie Debbie Harry se vrací na filmová plátna. Od osmdesátek se objevila v mnoha snímcích, ale teď půjde po delší době o jednu z hlavních rolí. Podle příspěvků na sítích by měla ve filmu Maitreya hrát po boku Pamely Anderson v roli její matky. Duran Duran v rozhovoru pro The Sunday Times řekli, že nebudou vystupovat na legendárním hudebním festivalu v Glastonbury, pokud nebudou mezi takzvanými headlinery, čili nejslavnějšími umělci na hlavní stage. Prý už v minulosti měli možnost na festivalu hrát, ale na vedlejší scéně a během odpoledne. A to je prý pod jejich úroveň. Shania Twain pak na Instagramu ukázala přebal k nové desce. Bude se jmenovat Little Miss Twain a vyjde na konci června. Podle slov zpěvačky bude deska jejím návratem ke kořenům a mládí. A Madonna na sítích oznámila, že bude hvězdou mistrovství světa ve fotbale. To hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. A protože pořadatelé chtějí kopírovat formát amerického Super Bowlu, finálový poločas se neobejde bez pompézní show. Během ní vystoupí kromě Madony taky kolumbijská zpěvačka Shakira a ty nejmladší má pak přitáhnout jihokorejský boyband BTS. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia, tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádiu.

0: Velká a nestárnoucí hitovka z 80. let. Představte si, že v minulosti naše krásné hlavní město málem schořelo. Nakonec ale velký požár naší metropoli pomohl. Mluvil o tom David Černý včera v pořadu Miluju Prahu. Jestli jste ho v našem vysílání nestihli, je to velká škoda, ale máme ho pro vás v archivu na našem webu. Tak mrkněte a poslechněte třeba po cestě z práce. signalradio.cz
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na

0: Undercover za 5 minut, 3:15, tady je Signál Rádio, se mnou ve studiu taky nachystaná Terka Veselá, ahoj.
1: Ahoj.
0: Pokud aspoň trošku sledujete z dění v mediálním světě, tak možná vám neuniklo, že dnes byly zveřejněny výsledky a čísla poslechovosti rádií. A já bych vlastně to, že tady teďka jsme spolu, chtěl využít k tomu, aby ano. jsme poděkovali posluchačům.
1: Je, no určitě.
0: Protože díky vám se Signál Rádio stalo druhé nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Velké ano. díky za přízeň.
1: Děkujeme tenhle moc.
0: Potlesk je pro vás. Moc nás to s vámi baví, doufám, že se vám naše společnost líbí a bude líbit i dál, protože těch osmdesátek a příběhů z minulosti máme pro vás nespočet a nikdy je nevyčerpáme. Děkujeme za přízeň a zůstaňte i dál po 16. hodině, protože Terka bude s vámi. Já se pro dnešek loučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zítra v 11 dopoledne jsem zase tady. Ahoj!

0: Erasure a Who Needs Love Like That, to vám hrálo Signal Radio a bude hrát i nadále, už se na vás těší Alphaville, Prince, Joe Cocker a další osmdesátky. Přednost má ale doprava a zprávy Honzina Vrátila.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu hlásí centrum Prahy, konkrétně ulice Truhlářská na náměstí Republiky, tak si dejte pozor na srážku dvou osobáků. Na Karlově náměstí bohužel osobní auto srazilo chodce, tady tedy počítejte s možným zpožděním, na místě zasahují záchranné složky. A v neposlední řadě počítejte s nehodou dvou osobáků ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov. Šťastné cesty vám přeje Signál Rádio.

0: až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30.

0: nemocnice v Rokycanech a v Plzni po ošetření propouštějí do domácí péče. Účastníci nehody měli lehká zranění, pokračuje mluvčí rokycanské nemocnice Jiří Kokoška.
1: Jednalo se vesměs o lehká zranění, jako například pohmouždění ramene, kotníku, hlavy. Byla tam drobná řezná rána v obličeji a některé děti pak byly lehce v šoku. Nicméně z charakteru zranění je zřejmé, že nikdo nebyl hospitalizován, všichni byli ošetřeni ambulantně s tím, že děti jsou ve spolupráci s policisty postupně předávány rodičům.
0: Připomeňme, že nehoda se stala před 9 hodinou ráno. Autobus, který vezl děti do Rokycan na plavání, objížděl traktor silničářů sekající trávu podél silnice. Utrhla se s ním krajnice a převrátil se na bok do příkopu. Jelo v něm 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 až 1,5 miliardy korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně o 50% nižší. A v Demokratické republice Kongo, na jejímž severovýchodě propukla epidemie eboli, není v systému DROZD zaregistrovaný žádný Čech. V Ugandě jich je evidováno 8, uvedlo to ministerstvo zahraničí.
2: Co se děje v regionu?
0: Celkem 22 bytů pronajme hlavní město lidem zaměstnaným ve vybraných profesích, lidem se zdravotním omezením a nebo v sociální tísni. Praha na pronájmu spolupracuje s organizací Cestou necestou, která vytipovala také osoby, kterým hrozí, že by se bez pomoci města dostali do sociální tísně. Celkem 8 bytů pak poslouží učitelům, zdravotníkům nebo zaměstnancům celní správy.
2: Sport.
0: Už čtvrtý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku dnes odehrají čeští hokejisté. Sledovat ho bude také náš sporťák Petr Plintovič.
3: Češi mají po třech zápasech ve skupině 7 bodů a po skalpu silných Švédů čeká výběr Radima Rulíka papírově slabší soupeř. Od 16.20 změříme síly s Itálií, která je zatím bez bodu. S Itálií česká reprezentace nikdy neprohrála a vítězství by znamenalo další krok směrem ke čtvrtfinále.
2: Signál Rádio, počasí.
0: Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 18 až 23 stupňů Celsia. V noci na čtvrtek bude obloha polojasná, v Čechách počítejme místy s přehánkami a teploty klesnou na 12 až 7 stupňů. Zítřejší den bude s polojasnou až oblačnou oblohou, místy se mohou objevit i přehánky. Vítr zítra zafouká severní rychlostí do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Nejvyšší denní teploty během čtvrtka naměříme mezi 18 a 23 stupni Celsia. Tolik další odpolední zprávy, pokračujeme na Signálu opět hodinou plnou muziky.
2: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Krásné odpoledne, milí posluchači, ze studia Signal Rádia vás zdraví Terka Veselá. Já doufám, že máte vyvedenou středu, o to více je vám snad zlepší hity od Alphaville, Neny nebo Prince a brzy také zahájení dnešního hokejového zápasu Česko-Itálie. Tak zatím mějte pěkný poslech.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hlas vznešeného prince se nesl éterem Signal Rádia. Už za chvíli zazní Joe Cocker, Tony Basil nebo Michael Jackson. Ale předtím pojďme nahlédnout do Švýcarska.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signal Rádiu.
0: 5 minut, to je zbývající čas před dnešním pro národní tým 4. zápasem na letošním mistrovství světa. Proti českým reprezentantům se dnes postaví Itálie, která se letos zatím trápí, tak my budeme doufat, že s námi se bude trápit i nadále. Česká sestava je připravená s Dominikem Pavlátem v brance. Naposledy tyto dvě země odehrály duel na mistrovství světa v roce 2019 s výsledkem 8-0 pro nás, tak budeme držet palce a doufat v podobné skóre, o kterém vás samozřejmě budeme nadále ale informovat. Čechy uvidíte v dresech bílých a Italy v modrých. Tak za pár minut jdeme na to. Hodně štěstí.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.

0: Král popu ovládl vaše reproduktory, na Signál Rádio nás čeká za pár minut kapela Europe nebo Ace of Base. Ve Švýcarsku naopak odstartovala první třetina, skoro je zatím na nulách, ale nás dneska bude Švýcarsko provázet i večer skrze signály hudebních hitparád Martina Hovorky, ve kterých se podíváte do Švýcarska v roce 1985. Poslechnete si tradičně 10 největších hitů té doby, ale také se společně naladíte na blížící se koncert kapely Duran Duran. Tak už dnes ve 21 hodin laďte Signál Rádio a Martina Hovorko.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

Za 5:45 vyladíte Signál Rádio. Co se hokejového zápasu Česko proti Itálii týče, tak skóre se zatím nezměnilo. Ve 12. minutě první třetiny je to stále 0-0 a nám k tomu budou hrát osmdesátky od Elis, Ilou nebo Shikega. Tak se na ně počkejte.

0: Posloucháte Signál Radio, kde se neúprosně blíží celá. Pro nás to znamená rychlý pohled na silnice a nové aktuality Honzy Navrátila. Po nich pak ty nejzlatější osmdesátky v podání Queenu, Aby nebo Briana Adamse.
1: Signál Radio, doprava.
0: S první nehodou počítejte na Pražském okruhu, konkrétně u exitu 23 a nájezdu ve směru na D5. Pravděpodobně vás tu zasáhne lehké zpoždění. A na nehodu dvou osobních aut narazíte, pokud jedete ulicí Diskařská na Praze 6. Projížděte tady opatrně a mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, 17 hodin a teď také další zprávy. Česká republika nepřipustí žádné další obchodní sankce Evropské unie vůči Izraeli, i kdyby je měla blokovat jako jediná. Po jednání se svým izraelským protějškem to v Praze dnes řekl ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Marcinka.
2: Česká republika a pozice vůči Izraeli teď v tuto chvíli je taková, že my už nepřipustíme žádné další obchodní sankce, i kdybychom to měli blokovat jako jediní. My určitě nepřipustíme žádné suspendování nebo zmražení asociační dohody s Izraelem Evropské unie, ať celé nebo jenom nějaké její části. Tady v tomto naše pozice bude jasné, ne.
1: Dodejme, že izraelský ministr zahraničí na tiskové konferenci v černí

0: centa na 108,5 dolaru za barel.
1: Co se děje v regionu?
2: Hackerskému útoku neunikla ani městská společnost Pražské služby. Sofistikovaný kybernetický útok se podařilo odrazit díky bezpečnostním mechanismům a rychlým zásahem. Všechny poskytované služby a klíčové procesy fungují a k úniku žádných citlivých klientských dat ze společnosti nedošlo. Firma se obrátila na policii, která útok řeší, stejně tak i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
1: Sport.
2: Ve sportu míříme za tenisem. Karolína Plíšková si nezahraje hlavní soutěž Roland Garros. Bývalá světová jednička prohrála ve druhém kole kvalifikace s Marinou Basolsovou 3-6 a 2-6. A Jakub Benčík vypadl na antukovém turnaji v Hamburku v osmifinále. S 57. hráčem světa Ignáciem Busem z Peru dnes prohrál 0-6 a 3-6.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A i další odpolední zprávy končíme počasím. Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 20 stupňů. V noci na čtvrtek bude obloha polojasná, v Čechách místy počítejme s přeháňkami a teploty klesnou na 12 až 7 stupňů Celsia. Zítřejší den nám nabídne polojasnou až oblačnou oblohu, místy se mohou objevit i přeháňky. Vítr zítra zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Nejvyšší denní teploty během čtvrtka naměříme od 18 do 23 stupňů, na horách se teploty budou pohybovat kolem 14. Zprávy v 17 hodin končí, pokračujeme s Terkou a s dalšími osmdesátkami.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásné odpoledne, vezete se na vlnách Signál Rádia. Před námi je nová hodinka toho nejlepšího z 80. let. Započne ji Královská kapela, naváže Švédská čtyřka a přidá se Bryan Adams. A pak vyrazíme do pivovaru, to si určitě nesmíte nechat ujít. No a co se hokeje týče, skončila první třetina Česka proti Itálii, ve které zatím žádný gol nepadl. Druhá třetina by měla začít okolo čtvrt na šestou. Tak vás budeme i nadále informovat o skóre a zatím mějte pohodový poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byl Bryan Adams a Hit Heaven. A jelikož pro náš národ pivařů je heaven kdejaký pivovar, asi vás překvapí, že české a moravské mini pivovary loni uvařily 383 tisíc hektolitrů piva, meziročně o 8 tisíc hektolitrů méně. Více prozradí prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Voldřich.
1: České mini pivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 mini pivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni. V loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
0: Celkem tak v České republice aktuálně působí 520 mini pivovarů. Podle statistik z loňského roku se u nás vypije 121 litrů piva na osobu za rok, což je momentálně na historickém minimu. Naštěstí jsme ale i národ hokeje, tak budeme doufat, že tomu se bude dařit právě teď ve Švýcarsku, kde akorát začíná druhá třetina zápasu Česka proti Itálii se skórem 0-0. Tak posíláme štěstíčko. You can walk my path.

0: Pohlazení po duši nám na Signál rádiu dopřál Miroš Birka. A my to už za chvíli zase trochu rozjedeme s kapelou Survivor, Human League nebo Sandrou, tak se na ně počkejte. A co se hokeje týče, tak v 7. minutě 2. třetiny je stále skóre 0-0.
1: Dopravní servis Signál rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál rádio a ujíždějte s námi na 8.

0: Na Signál Rádio nás pěkně pozdravila zpěvačka Sandra hitem Hi, Hi, Hi. A už chce nevidět, předá mikrofon další zpěvačce, kterou si připomeneme díky našemu Magiči. Ale nejdřív pro vás mám špatné zprávy z mistrovství světa. Itálie nám ve 32. minutě dala gol, je to tedy 1-0 pro Itálii. Momentálně jsme v minutě 36., tak budeme doufat v dorovnání.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Pojďme se zlepšit náladu dnešní kazetou, která na sobě nese jméno zpěvačky Spani, což je italská diva, která je známá hlavně z éry italodiska a eurodance. A přestože největší boom měla díky hitům Call Me nebo Easy Lady, my si dnes pustíme klasickou romantickou pop baladu I Always Dream About You, což je hit o silné zamilovanosti a dlouholeté lásce, ve které ale samozřejmě nechybí synťáky a klasická italodisko atmosféra. Tak já mačkám play.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Tina Turner zakončuje 17. hodinu na Signal Rádiu. Do další hodiny předá pěveckou štafetu kapele Starship, Roxette nebo Eltonu Johnovi, ale nejdřív se dnes naposledy vydáme do ulic a poslechneme si zprávy Honzy Navrátila.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V dnešní poslední dopravě se přesuneme do ulice Moskevská na Praze 10. Tady se srazilo osobní vozidlo s motocyklem a je tu částečně blokovaná komunikace. Projíždějte opatrně a mějte šťastné cesty.
1: Když slyšíš tohle,

0: Rádio, to nejlepší z 80. let.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
0: Signál Rádio, zprávy.
3: Hezký středeční podvečer, 18.

0: Velikán, nejen 80. let Elton John nám hrál pro lepší podvečer. Stejně tak nám lepší podvečer dělají čeští reprezentanti ve Švýcarsku, kteří v 6. minutě třetí třetiny dorovnali Itálii, je to teda 1-1, tak aspoň ještě jeden gol, držíme palce. A teď už pojďme na cestu do minulosti s kolegou Jirkou Svobodou.
1: Jste se Signál rádiem, dnes je 20. května a v roce 1873 to byl den, kdy si Levi Strauss nechal patentovat rifle. Pojďme si teď připomenout i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byla v roce 2006 dokončena výstavba čínské přehradní nádrže Tři soutězky. Jedná se o největší hydroenergetický projekt na světě. V roce 1927 se uskutečnil první přelet Atlantského oceánu bez mezipřistání. Americký pilot Charles Lindbergh to zvládnul za 33 hodin a 29 minut. V roce 1900 jsme si jako národ odbyli olympijskou premiéru. V Paříži začaly druhé moderní olympijské hry. Poprvé jsme se na nich zúčastnili jako samostatná reprezentace pod hlavičkou Rakousko pomlčka Češi. V roce 1498 portugalský mořeplavec Vasco de Gama objevil cestu po moři do Indie, kterou původně hledal Kolumbus. A v tento den se v roce 1310 po pádu Římské říše začaly vyrábět boty přesně podle tvaru nohy. Do té doby totiž nebylo zvykem vyrábět boty levé a pravé.

0: půl sedmé se necháváte unášet tím nejlepším z 80. let Signal Rádia. Na chvíli pojďme zamířit na mistrovství světa, kde se do toho náš národní tým konečně obul. 52. minuta byla ve znamení našeho druhého gólu zápasu v provedení Jakuba Fleka. Posledních 8 minut je tady potřeba udržet skóre 2-1 pro nás. A vy si už za chvíli přijďte pro hity od Lionela Richieho Texas nebo Pierre Coso a Bonnie Bianco.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.
1: Poslední minuta dnešního zápasu Česko proti Itálii rozhodla. Dominik Kubalík vstřelil třetí gól, Česko vyhrává 3-1. Moc gratulujeme a těšíme se 23. na zápas proti Slovensku. Teď už ale kolega Luboš Dvořák o parkovištích na dálnicích.
2: Jan Neruda s otázkou likvidace slamníku byl v podstatě žabař. Dnešní lidé se zejména na velkých dálničních odpočívadlech zbavují rozmanitého nepatřičného odpadu. Je to například stavební suť, televizory, počítače nebo kuriozity, jako třeba dřevěná latka, vířivka nebo uhnulá exotická i domácí zvířata. To vše berou do ruky pracovníci údržby a správy. Za loňský rok takto navzpírali přes 2,5 tisíce tun. V celé České republice je 148 dálničních odpočívek, na kterých je přes 9 tisíc parkovacích míst, z toho víc než třetina pro kamiony. Právě transitující řidiči zahraničních kamionů odpad i vlastní výkaly neřeší podle našich pravidel. Dalším novým problémem je následek zelené jako energie, když v koších končí různé akumulátory do nářadí, koloběžek a dalších spotřebičů. Ty se pak na skládkách sami vznítí a je problém. Zatím to silničáři řeší čekáním na parkovišti, zda přes noc v kontejneru nezačne hořet. Z čistých českých silnic a dálnic zdraví Luboš Dvořák.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pěkný večer, ladíte Signál Rádio, s vámi je stále Terka Veselá. Já ještě jednou posílám gratulace našim reprezentantům, kteří úspěšně dobojovali proti Italům se skóre 3-1. Pro dnešek se ale s hokejem pojďme rozloučit a přivítejme opět osmdesátky, co nevidět zazní Sydney Youngblood, Jimmy Cliff a Erasure a pak se vydáme za zábavou až do Itálie. Ještě jednou hezký večer.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Erasure a Hit Star nás dostali do 4 minut před 7:45. A jelikož dovolenkové období se pomalu, ale jistě blíží, pro někoho je už možná dokonce tady. Mám pro vás tip na zastávku plnou zábavy v případě, že se rozhodnete vydat do Itálie, a to zábavní park Mirabilandia. Ten najdete v regionu Emilia Romagna, jen pár kilometrů od pobřeží Jaderského moře mezi městy Ravenna a Rimini. A přestože na první pohled se může zdát, že je to klasický Luna Park pro děti, údajně je jeho nabídka mnohem pestřejší a zábavu si užijí i dospělí. Výběr atrakcí je pro všechny věkové kategorie, a to od tematických zón plných pohádkových postaviček přes klasické horské dráhy až po vodní park. Prostě kombinace jak adrenalinu, tak relaxu a rodinné atmosféry. Tak pokud je letos Itálie vaší destinací, zapište si zábavní park Mirabilandia. Teď už ale zase zábava v podobě osmdesátek. Pěkný poslech.

0: O tom, že nebe je místo na zemi, nám zpívala Belinda Carlisle. Za okamžik to od ní převezmou kapely Koreana, One More Time a Bad Boys Blue. A pak to můžete převzít i vy díky signálům pro radost. Takže jestli chcete někomu zlepšit večer, jakmile uslyšíte výzvu, volejte 910 260 910 a my vám zahrajeme na přání.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Bad Boys Blue se linuli z vašich reproduktorů a co v playlistu zazní jako další určí posluchač Jirka?
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Pěkný večer, Jirko, já vás zdravím.
2: Pěkný večer, Zerovko, já vás taky zdravím do Signál rádia, no prostě do mýho novýho nejskvělejšího rádia a skvělou moderátorku, která je věčně usmívá a to je moc dobře.
0: Děkujem. A co to bude dneska, co zahrajeme?
2: Ano, Teresko, já bych vás hrozně moc rád poprosil o Queeny, The Show Must Go On. Určitě jsme celý národ sledovali hokej. Dneska to teda bylo uzený vítězství nad Přítelama. Bál jsem se, aby jsme nedopadli jako se Slovinskem. No ale prostě brankář byl vynikající jejich. Zaplať vám, že jsme pak vyrovnali a pak do prázdný branky. A hrozně se mě líbil Robert Záruba, jak tam hnedka komentoval. Předělám činaský vokaláře. No kdyby tam nebyl ten Robert Záruba, tak ten hokej je prostě nudný. Takže pro naše hokejisty a budeme se určitě těšit teďka v sobotu v 16.20 proti Slovensku.
0: Určitě.
2: V pondělí v 16.20 proti Norsku a hlavně se Teresko těším v úterý 20.20 proti Kanadě. To bude určitě debet.
0: No, to bude něco. Ale jak říkáte a jak budou zpívat Queeny, The Show Must Go On, tak budeme držet palce.
2: Přesně, až show musí začít. Teresko,
0: jdem na to, taky, naschle.
2: Naschledanou.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Dopřáváte si to nejlepší z 80. let na Signal Radio. Před námi je Michael Jackson, The Buggles a Spandau Ballet. A pak rychlá cesta do hudební minulosti s Lukym Bláhou, ve které například popřejeme krásné 80. narozeniny jedné z největších hvězd naší oblíbené dekády. Komu? To se dozvíte za pár minut. Pro teď si užijte hit The Way You Make Me Feel. Pěkný večer.
0: Signal Radio. To nejlepší z 80. let.

0: Bando Ballet a Hit True, to vám hrálo Signal Radio. A my máme 8:45, což je čas, kdy se mikrofonu ujímá kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Úvodní vzpomínka náleží Robinu Gibbovi. Boj se zákeřnou nemocí, která mu zasáhla tlusté střevo, prohrál 20. května 2012 ve věku 62 let. Kromě obrovských úspěchů, kterých dosáhl se svýma dvěma bratry ve skupině Bee Gees, zaujal taky jako solový umělec. V našich oblíbených osmdesátkách třeba tímhle příběhem o Julii.

I za druhé dnes zůstaneme u protinožců. Australská diva Kylie Minogue si totiž musela 20. májový den roku 2005 nechat z prsu odstranit rakovinou bulku. Zpěvačka přitom měla zahájit 3 dny 20-denní domácí část svého tehdejšího světového turné největších hitů s názvem Showgirl. Co je ale naprosto zásadní, že zákrok se povedl a Kylie o 2 roky později znovu stála na pódiu.

Do třetice dnes velká gratulace pro zdánlivě nestárnoucí Sherilyn Sarkisian, neboli Cher. Určitě si ji kromě hudebních pecek pamatujete jako Alexandru ve filmu Čarodějky z Eastwicku, kde hrála po boku Suzy Sarandon, Michelle Pfeiffer a Jacka Nicholsona. Je majitelkou ceny Grammy, Oscara plus 3 zlatých globů a právě dnes slaví vzhledem k jejímu stále svěžímu vzhledu sotva uvěřitelné kulaté osmdesátiny.

0: Vaším společníkem pro dnešní večer je Signál Radio a přestože máte co poslouchat, je dost možné, že už nemáte na co koukat. Někdy je těžké najít nějaký opravdu dobrý nový film nebo seriál, ale nebojte, od toho je tu pro vás Prima Plus, ta vás nikdy nesklame. A už tento pátek, 22. května, se na této streamovací platformě objeví nový kriminální seriál Inspekce. Ten vás 8 díly zavede do zákulisí činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a pokusí se vám ukázat svět, který je veřejnosti převážně skrytý. Za mě to zní jako jeden z těch seriálů, který vás svojí atmosférou naprosto vtáhne a jen tak nepustí. A to zaručeně i díky skvělým hercům v hlavních rolích, jako je Vojta Dyk, Kristýna Ryška nebo Martin Finger. Tak už v pátek zapínejte Inspekci na Prima Plus.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál rádio. Signál rádio. Thank you.

To byly Bee Gees, už za chvíli na ně navážou Amy Stewart, INXS nebo Rod Stewart s Tinou Turner. Předtím se s vámi ale rozloučím, mějte vyvedený zbytek večera, budu se na vás těšit zase zítra. A vy určitě nezapomeňte, že za čtvrt hodinky nastupuje kolega Martin Hovorka a jeho hitparáda. A dneska tak celkem tematicky ze Švýcarska. Tak se mějte.

0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u naší retroparády na Signál rádiu. Máme tu signály světových hitparád a ty vás dneska zavedou do roku 1985 a já vám představím, jak vypadal před 41 lety švýcarský singlový žebříček. No a pojďme si říct, že Švýcarsko v 80. letech to byla velmi stabilní, bohatá a také neutrální země, kde rádio, kazety a také televize dominovaly zábavě. No a jaká muzika se tehdy hrála ve Švýcarsku, tak to se dozvíte v těch následujících 60 minutách na Signál rádiu. Já jsem Martin Hovorka, přeju vám, ať se vám skvěle poslouchá. Dobrý večer.
0: Signál rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: Pojďme to naše dnešní setkání na Signál rádiu zahájit písní od Bad Boys Blue. Milí posluchači, tohle je jeden z nejznámějších hitů Eurodiska 80. let. You're a Woman. Pojďme se podívat na desku Hot Girls, Bad Boys, kterou když jste roztočili na svém gramofonu v 80. letech a když jste trošku přidali na volume, tak jste dokázali i slušně zatopit sousedům přes zeď. To si pojďme říct.

Dobrý večer, tady je Signál Radio a toto je skupina založená v Německu v 80. letech, která největší úspěch zaznamenala především ve východním bloku, kde byly tehdy obrovskými hvězdami. Jejich hit You're a Woman z 85. se stal ikonou tehdejší taneční scény. A i když jsem říkal, že se jim dařilo ve východním bloku, tak samozřejmě svůj úspěch slavili také ve Švýcarsku. A právě švýcarský singlový žebříček tu dnes máme na Signál Rádiu. My jsme zamířili o 41 let zpátky do hudební historie. Hrajeme si písničky, kterým se dařilo v polovině května 85. roku právě ve Švýcarsku. A dočkáte se takových hudebních S, jako je třeba Freddie Mercury, Simple Minds, Model Talking a samozřejmě nebudou chybět ani překvapení, která možná uslyšíte úplně poprvé. A pojďme si říct, že to překvapení může zaznít klidně už teď, protože Rick Springfield ne každý ho zná. Ale až uslyšíte první tóny hitu Celebrate You, tak vám dojde, že tuhle písničku jste někdy možná slyšeli v minulosti.

Kombinace kytara synťáků, to je to, co jsme právě teď mohli slyšet od Ricka Springfielda, australsko-americký zpěvák, také dokonce herec, který byl velkou hvězdou hlavně na začátku a v polovině 80. let. V 85. roce, v té polovině této dekády, se objevil v hitparádách s písničkou Celebrate Youth, tu jsme právě teď slyšeli, ale tento zpěvák, Rick Springfield, se nejvíce proslavil v 81. roce, kdy nabídl posluchačům tuto skladbu, Jessie's Girl. Pojďme si ji připomenout.

0: Měl hezkou kytaru, taky pěkný kukuč. Věřím, že právě tento zpěvák se mohl líbit v 80. letech. To byl Rick Springfield, ale pojďme se vydat za mnohem známějším jménem. Pojďme si dát člena skupiny Eagles, který se vydal na solovou dráhu. Toto je Glenn Frey a jeho filmová věc Here It Is On. A během toho, co bude hrát tato skladba, popřemýšlejte, v jakém filmu jste ji slyšeli.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Nejikoničtější část této písně je ten saxofon, o který se postaral saxofonista na volné noze David Woodford. A škoda, že ho to neproslavilo mnohem víc, to jeho saxofonové solo v této skladbě. No, přátelé, velký comeback pro Glenna Freye, který po dobách strávených v kapele Eagles čekal opět na příležitost a ta přišla v době, kdy se natáčel film Policajt v Beverly Hills. A ve 84. roce, kdy se film kompletoval, tak tam chyběla výrazná skladba, tak ho oslovili, jestli by nedal dohromady nějakou filmovou píseň. A ono se to podařilo, protože to, co se mu povedlo s písničkou He Is On, to je přesně to, co definovalo ten zvuk poloviny 80. let. Tak to bychom tu měli, velký comeback pro Glenna Freye. Teď tu máme, přátelé, Durany. A úplně odbočíme z našeho švýcarského singlového žebříčku, kde jsme to pro tento okamžik zamázli na 8. místě. Za okamžik se vrátíme na místo 7. Ale teď tam, přátelé, hodím. Vlastně jeden jediný hit kapely Duran Duran v 85. roce. A protože já mám rád bondovky a věřím, že i vy, tak teďka si smlsneme na opravdu skvělým kousku, který se objevil ve filmu Vyhlídka na vraždu, kde Jamese Bonda hrál Roger Moore. Tak pojďme si dát Durany a pojďme si vychutnat další filmovou věc dnešního večera.
1: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Jedna z nejhranějších kapel na MTV v polovině 80. to byly právě Duran Duran. A možná právě to byla cesta, jak se dostat do Jamese Bonda. Tehdejší producenti série Jamese Bonda, Albert Broccoli a Michael Wilson, právě hledali do bondovky hudbu tehdejší popové vlny a přesně to splňovali Duran Duran. No a tím, že jejich hudba se z hudební televizní stanice MTV linula co každou hodinu, lidi je znali, proto byla jasná volba, že právě oni šli točit písničku pro Jamese Bonda, který v 85. roce šel do kin. Co je zajímavé, tak v 85. roce to byl jediný single, který Duran Duran vydali, A You to a Kill. Na ty další jsme si museli zase pár měsíců počkat až do dalších let. No a vzhledem tomu, že máte Durany rádi a Durani za měsíc přijedou do Česka, tak my si v průběhu dnešního večera Duran Duran dáme ještě jednou. Ale nejprve nám bude hrát Freddie Mercury.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo 7.

Mám ohromnou radost, že posloucháte Signál Radio, kde hrajeme ty největší osmdesátky a tohle byla další z nich, Mr. Freddie Mercury a písnička I Was Born to Love You, sedmá nejúspěšnější skladba švýcarského singlového žebříčku v květnu roku 1985. Mimochodem, Freddie Mercury, ten se na solovou dráhu chodil vyloženě vydovádět, protože jeho solová muzika zní úplně jinak než hity kapely Queen. Jo, protože zvuk kapel Queen to jsou prostě bicí, to jsou kytary, kdežto, jakmile byl Freddie Mercury na solové dráze, tak tam se i hodně tančilo, to jsou synťáky, prostě ty písničky znějí úplně jinak. V každém případě ta skladba, kterou jsme teďka slyšeli, I Was Born to Love You, tak co se evropského kontinentu týče, to byl spíš takový skrytý hit. Naopak v Japonsku, tam se ta písnička stala mega populární a dodnes vlastně je to jedna z jeho nejznámějších skladeb, kterou Japonci poslouchají. Přežila jak 80. tak 90. léta, taky milénium a v Japonsku, jakmile přijdete do nějakého baru v roce 2026, ta písnička tam prostě hraje z jukeboxů. A já vám řeknu, proč Freddie Mercury také bodoval ve Švýcarsku. On tam měl totiž baráček na břehu Ženevského jezera, dokonce dodnes tam má svoji sochu. Je to ve městečku Montré. Kdybyste měli chuť, městečko Montré, tam je promenáda a tam je ohromná socha Freddieho Mercuryho, který kouká ze svého podstavce na jezero a na Alpy. Nádherné scenérie. Teď už Moutý Special.

I když v polovině 80. let Michel Cretu balil Sandru, zpěvačku Sandru, tak mu zbyl nějaký čas založit kapelu a to byly právě Moutý Special, který si hrajeme právě teď na vlnách Signál Rádia. Ano, i v této kapele má prsty Michel Cretu. A tady ta německá skupina, která má vlastně rumunské kořeny, stejně jako Michel Cretu, tak měla v 85. roce ohromný hit Cold Days, Hot Nights. Každýho zajímají ty vztahy, tak samozřejmě důležitá otázka, jak to tehdy dopadlo mezi Michelem Cretu a Sandrou. Tak samozřejmě vzali se v 88. roce měli veselku a zároveň společně dělali projekt Enigma. No, vydrželo jim to 20 let. V roce 2007 se tento pár rozvedl a aktuálně každý už žijí s jiným partnerem. Mimochodem, ta Sandra, o které tady teďka je řeč, tak si představte, že ona slaví letos 50 let na hudební scéně a oslaví to i velkým koncertem v České republice, protože 6.12. ji máme ve Fóru Karlín. Ta show se jmenuje Sandra slaví 50 let na scéně. Tak já si myslím, že u toho jako fanoušci 80. let bychom neměli chybět. Každopádně mnohem dřív, už de facto za měsíc, přátelé, já se těším, protože po asi 14 letech přijíždí Duren do České republiky a my je uvidíme 24. června, je to zhruba za 5-6 týdnů, kdy Durani budou v České republice v O2 aréně a budou hrát jenom největší hity. A já jsem zvědav, jestli Durani, už jsme si je dneska hráli, jestli zahrajou A View to a Kill, bondovskou věc. Já věřím, že ano. Ale co mě zajímá, jestli Durani budou hrát písničku, kterou před 2 lety si propůjčili z repertoáru od Electric Light Orchestra. Všichni známe tuhletu věc. Pamatujete si na Evil Woman od Electric Light Orchestra? Konec 70., začátek 80. Čekaj, já tam hopsnu refrén rovnou. Tak tady tu písničku Evil Woman, původně od Electric Light Orchestra, vydali Duran na deluxe verzi alba Dance Macabre. 2024, jenom 2 roky, stará skladba. Takže přátelé, jak já rád říkám, Duran a Duran. Dva kamarádi, Duran a Duran. Přátelé, takhle zní písnička, kterou si vypůjčili z repertoáru Electric Light Orchestra. Evil Woman.

0: Já jsem zvědavej, jestli Durani za měsíce kousek tady tu pecku zasadějí v O2 aréně a dají naživo věc, kterou původně zpívali Electric Light Orchestra, chcete-li ELO, ELO. Jo, takovejhle svěží zvuk to uměli vždycky a jenom a pouze Duran Duran. Měli jsme je tady na Signál rádiu a jedeme dál, protože signály světových hitparád dnes večer ještě zdaleka nekončí.
1: Signály světových hitparád 80. let. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: Pokračujem právě teď se spartianskou hymnou. Ano, tato skladba vždycky bude už navždy propojena s týmem hokejové Sparty. Tarzan Boy a Baltimora, pátá nejúspěšnější písnička ve Švýcarsku v polovině května 85. roku.

Já jsem se ptal teďka tady chatu GPT, jestli písnička Tarzan Boy je spartianská hymna. A normálně se se mnou hádá tento chat, že to tak není. Že ani omylem nemůže být spartianská hymna, že to je čisté italodisco, pouze popový hit o Tarzanovi v džungli. Přátelé, buďte rádi, že vysíláme takhle hezky pěkně naživo, že tady máte prostě živýho moderátora, že kdyby to dávala a plácala dohromady nějaká AI, tak byste se dozvěděli úplný bláboli. No samozřejmě, že prostě Baltimore a Tarzan Boy se vždycky hrál na Spartě, že jo? Že to je písnička, která je neodmyslitelně spjatá s hokejovou atmosférou. Provází vlastně spartianské úspěchy od začátku 90. let až po současnost, kdy zaznívá i v O2 aréně. Co na to, že ta písnička vznikla v 85. Sparta ji do repertoáru zařadila začátkem 90. Zřejmě tam byl nějaký DJ, někdo, kdo pouštěl muziku na stadionu, chtěl to jako inovovat, tak zařadil tuto skladbu a všem se to začalo líbit. Všichni fanoušci i vlastně samotný tým Sparty, kolik generací si vemte, už bruslilo nebo hrálo za Spartu a kolik generací na této skladbě vyrostlo při zápasech Sparty. No, jako je to neuvěřitelný. Tak přátelé, každopádně italská Baltimora, skladba Tarzan Boy, pátá nejúspěšnější písnička ve Švýcarsku na týden přesně před 41 lety. No a my jedeme dál, protože právě teď se přesouváme na čtvrté místo. A to je poslední písnička, která si neodnesla žádnou medaili tenkrát v květnu 85. Že to je Brambora, Bramborová. Rakušané Opus a Life is Life. Ano, i tato melodie bodovala v Curychu, v Lucernu a v dalších krásných městech této nádherné země.

0: Kus na Signál rádiu. Vlastně my jsme tady celou dobu poslouchali slavnou nahrávku z koncertu v roce 1984, kde vznikla tato skladba. Vůbec se s tím pánové nemuseli trápit ve studiu, nahrává to znovu, aby to bylo lepší a úplně nejvíc vymazlený. Oni to dali jednou jedinkrát na koncertu a s čirou náhodou to zaznamenali. A tak, jak ta písnička byla odehraná na koncertu, tak pak potom vyšla i na singlu. Dokonce tuto melodii proslavil i Diego Maradona, který tuto skladbu používal při své fotbalové rozcvičce. Existují dokonce i videa, jak se Diego Maradona rozcvičuje a tam někde opodál z repráku hraje písnička Life is Life. Ohromná stadionová atmosféra, taky dá se říct taková sportovní hymna. Tak to byly Opus na Signál rádiu. No a náš švýcarský singlový žebříček jde pomalu do finále. Za malý moment ještě trojka, dvojka, jednička, stupně vítězů, tři nejúspěšnější skladby v květnu roku 1985. Ale v tento moment bych vás rád pozval na další díl, kdy se podíváme do Spojených států za rovný týden, za 7 dnů tady u nás na Signál rádiu. Vyrazíme do amerického singlového žebříčku z roku 1986. A jednou z těch písní, které uslyšíte, bude i skladba taková rocková. Nelekněte se, ale je to výborná věc. Why can't this be love? Milí posluchači Signál rádia, věřím, že i mezi vámi se najde možná nějaký rocker. Tak přátelé, toto jsou Van Halen a něco, jaký drby si o nich řekneme přesně za týden.
1: Signál rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: V 6 večer v 18 hodin a také ve středu od 21 hodiny tu na Signál Rádiu máme naše signály světových hitparád, kdy se ohlížíme do hitparád z 80. let. No a za týden se dočkáme i žebříčku z 86. roku, ve kterém se tehdy objevili Van Halen, které jsme si právě teď hráli na Signál Rádiu. Berte to jako takovou upoutávku na příští týden. Teď si dáme
1: signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Teď dorazíme ten náš dnešní žebříček. Hej, hej, hej, jak zpívají Simple Minds. Přátelé, třetí místo švýcarského singlového žebříčku na týden přesně před 41 lety. To je skladba Don't You Forget About Me. Wow.

0: písnička od skupiny Simple Minds, Don't You, se objevila ve filmu Breakfast Club. Skupina ji původně nechtěla vlastně vůbec nahrát, protože nechtěli být jen soundtrackovou kapelou. Ale ještě, že písničku nahráli, protože vlastně se to stala se takovou jako nejikoničtější skladbou kapely Simple Minds. Oni podle mě úspěšnější písničku neměli. No a když jsme u těch filmů, tak pozor, přátelé, to si musíme dát, to se krásně pojí k tomu našemu dnešnímu roku. Já vám pustím jednu znělku, schválně si vzpomenete, k čemu patří tato znělka. Videostop, oblíbená televizní soutěž, kterou vysílala Československá televize a začalo se to vysílat v 85. roce.
1: Dobrý předsilvestrovský večer, dámy a pánové, vážení příznivci naší zábavné soutěžní hry Videostop.
0: No, Videostop, jak tam zajela ta videokazeta do toho videa a k tomu hrála ta melodie, kterou jste právě teď slyšeli. Jan Rosák byl moderátorem celou tu dobu, to znamená až do roku 2002. Takhle dlouho, od 85. roku až do roku 2002, se vysílal Videostop. Hosté byli vždy tři herci nebo režiséři a pak samozřejmě i soutěžící, kteří vyhrávali hodnotné ceny. No, tak to už je dávno, přátelé, a když už se tady bavíme o v podstatě filmech, protože ta skladba Don't You byla filmová od Simply Minds, tak já bych tady měl ještě jednu filmovou melodii z 85. roku, která se umístila ve švýcarském singlovém žebříčku. Harold Faltermeyer a jeho Axel Foley.

0: je, protože toto je další. Navíc už je to z filmu Policajt ve Beverly Hills, dneska druhá písnička. My jsme si hráli Glenna Freje a jeho Hidezone a tohle byl Harold Faltermeyer a ta asi nejhlavnější melodie právě k Policajtovi z Beverly Hills. Druhá nejúspěšnější skladba švýcarského singlového žebříčku. Harold Faltermeyer tuto melodii složil během toho, co vznikal film. Původně chtěli zvuk do takové jedné krátké scény, chtěli to podbarvit zajímavou melodií, ale nakonec to bylo tak chytlavé, že si řekli, že se tato melodie bude linout celým filmem.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Takže přátelé, tohle to jsou všechno písničky z doby, kdy se osmdesátky lámaly do své druhé, té lepší půlky. Na Strahově se naposledy tleskalo cvičencům. Ve Wembley Freddie Mercury volal to jeho Ejo, Ejo. Taky se Československo stalo mistrem světa v hokeji. No a do vedení Sovětského svazu se dostal tehdy Michail Gorbačov. A jiný Michal, ale Jackson, Michael Jackson, ten tehdy zpíval We are the world, we are the children. Na dně oceánu byl nalezen Titanic a Madonna měla veselku. No a Karel Gott, ten nevyhrál Zlatého slavíka. Tak to jen tak jako suma sumárum rok 1985, abychom si to celé mohli někam přiřadit. No a přátelé, zbývá odehrát ještě jednu píseň. Už ji slyšíte, jsou to Model Talking a jejich You Can Win If You Want. Tato skladba vlastně vznikla hned po tom jejich mega úspěchu You Are My Heart, You Are My Soul. Jo? Takže druhá skladba, kterou Model Talking vypustili, byla tato You Can Win If You Want. No a úplně nejúspěšnější skladba v květnu 85. roku ve Švýcarsku, ve švýcarském singlovém žebříčku. Já se jmenuji Martin Hovorka, jsem byl rád vaším parťákem pro dnešní večer, no ale nebojte, opět za 7 dnů se tady na Signál Rádiu uslyšíme znovu s dalším hudebním žebříčkem 80. let. Do té doby pěkný večer, pěkný poslech rádia, které hraje ty nejlepší osmdesátky. Zdravíme vás ze Signál Rádia.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: jste na správné frekvenci ve správném čase.
1: Noční proud.

správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud.